0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž.

0: Na nový tunel a jak je pokračování s ním, se podíváme právě teď společně s Petrou.
1: Ředitelství silnic a dálnic udělalo další velký krok v přípravě nového tunelu Vinohrady, který bude součástí velkého městského okruhu v Brně. Za 140,6 milionu korun uzavřelo smlouvu na zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru na stavbu Vinohradského tunelu. Aktuálně probíhají práce na průzkumné štole. Stavba by měla začít v roce 2028.
0: Tolik tedy na krokodýl pohled na tunel, teď už pohled za dalšími hity. Jarek Hemala vám všem přeje pohodu a užijte si s námi hit za hitem.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

Letošní žně jsou téměř u konce. Jižní Moravu potrápilo sucho. Je to probereme tady u nás na Krokodýlu. Žně na jihu Moravy jsou po 7 týdnech téměř u konce. Zemědělcům zbývá sklidit méně než procento ploch. Letošní úrodu ale poznamenalo sucho a horko. Výnosy obilovin i řepky jsou meziročně nižší a většinou zaostávají také za celostátním průměrem. Tak toliko pohled tedy na žně jich Moravy. Teď už další hity. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: nejlepší porán.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší poránu.
3: Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

5 hodin a 30 minut, dobré ráno, dobrý den, už tady máme druhý týden 35. týdne, a to úterý 25. srpna. Radimové dneska slaví svůj svátek. Tonda Kala z Radia Krokodýl přeje dobré ráno. Doufám, že spánek proběhl v pořádku, že vás ráno nikdo nevylekal. Mě malinko ano, ráno na benzince jsem šel, jsem přijel, zastavil a pán a slečna tam pobíhali s hasičákama. Tak jsem nevěděl, jestli jako co, nějaký nácvik. Samozřejmě je potřeba jakože spravit a zkontrolovat, jestli to funguje tak, jak má, tak doufám, že vás nikdo dneska po ránu lekat nebude. Kdybyste chtěli na někoho připít, můžete na Lukáše Langmajera, který dneska slaví 46. narozeniny. 90 by slavil, pokud by se dožil Sean Connery. Zásadní toť agent 007 a Tim Burton, úžasný to režisér, grafik, scénárista, nevím co všechno, Tim Burton, ten dneska slaví narozeniny 68. Co se týče počasí, máme tady pás přeháněk, který předpovídán byl, a teďka třeba v téhle chvíli, kolik máme, 5.30, je nad velkou Bíteší, za chvilku začne drobně pršet také v Náměšti nad Oslavou. Myslím si, že město Brno to z největší pravděpodobností mine. Dnešní odpolední teploty, tak ty probereme během chvíle podrobněji to počasí, ale měly by být někam až k celkem příjemným 27 stupňům. Na silnicích by vás v téhle chvíli nic nepříjemného snad potkat nemělo, nic nemáme hlášeno, o ničem nevíme, tak to by jako ten ranní blok a první přísun informací snad mělo stačit. Dobré ráno, dobrý den.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 2,5 minuty a bude 6:15. Přejeme dobré ráno. Jak dnes bude, očekává se oblačno až zataženo, zmenšená oblačnost jen výjimečně a na přechodnou dobu. Zejména ráno a dopoledne místy déšť nebo přehánky hlavně na severu kraje a poté srážky spíše jen ojedinělé. Jak to dneska bude s teplotami, tak na severu kraje jen kolem 23, jinde 24 až 27 stupňů.
2: Nechoď do té vody!
3: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
4: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plavaníkrokodýl.cz.
5: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
6: Zbrojovka jde po pauze znovu doma do akce. V sobotu 29. srpna od 17 hodin přivítáme na Srbské Zlín. Tentokrát nás čeká zápas ve znamení oktagonu. Už 3 hodiny před výkopem ožije fanzóna, kde se můžete těšit na podpisovku zápasníků, maskota Gogiho, kolo štěstí, soutěže a další doprovodný program. Probuďte v sobě draka a zaplňme společně Srbskou. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na fczbrno.cz.
7: Fandíme s vámi.
0: Radio Krokodýl.
8: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 5.59, dobré ráno, dobrý den, mám ze studia Rádia Krokodýl, přeji Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné ráno, toho kohouta zabít.
0: Zakroutit krkem a takový vývárek, polívčička je. Z kohoutka, jej ta by byla.
1: To jsou nápady po ránu.
0: 6 hodin my už jedem, no nic. Prosím tě, o čem budou ty první zprávy?
1: Tomáš Jiříkovský z bitcoinové kauzy zůstává ve vazbě, víc už za chvíli.
0: Co dáme po 6. Farela Williamse.

0: Co dnešní počasí, tak teploty, ty si myslím, že budou celkem příjemné. Na severu kraje ty maximální, pravda, jen kolem 23, jinde 24 až 27. Očekává se oblačno až zataženo, zmenšená oblačnost jen výjimečně a na přechodnou dobu. Ráno a dopoledne sem tam přeháňky.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Je 6, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Tomáš Jiříkovský v bitcoinové kauze podle státní zástupkyně Lucie Slámové včera k několika bodům obžaloby nastínil možnosti spolupráce. S policií dosud nespolupracoval. Krajský soud Brně rozhodl o tom, že Jiříkovský zůstane ve vazbě, ve které už je víc než rok.
1: Rádio Krokodýl. Blanensko.
2: Vzácný modrásek očkovaný obývá chráněnou krajinou oblast Moravský kras. Přírodovědci ho v polovině července vyfotili na louce u Holštejna na Blanensku. Přímo na území krasu se ho dosud nepodařilo doložit, známý byl jen z okolí.
1: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
2: Hematologicko-transfuzní oddělení Jihlavské nemocnice začalo dárcům krve posílat děkovné SMS, a to ve chvíli, kdy je krev z jejich odběru vydána k použití pro pacienta. Dárci tak mají zpětnou vazbu, že krev, kterou darovali, právě pomáhá. Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká tento týden zřejmě klíčová prověrka před mistrovstvím světa, které se uskuteční na přelomu roku v Kanadě. Představí se na turnaji ve Finsku. K dispozici budou prakticky všichni hráči působící v zámořských soutěžích, kteří pak budou chybět na generálce ve Švédsku.
3: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo Málenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na silnici 50 z Bučovic do Brna je kolona na obchvatu Snapkova a pak také před Holubicemi. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je krátká kolona od 2. kilometru a dopravní omezení vás zdrží na silnici 43 ze Sitav do Brna u Letovic a houstne provoz také u Lipůvky ve směru do Brna. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Svenka Roštuková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 3 minuty po 6. hodině raní. Před zprávami jsme začali trošku rozverně, neřekli jsme základní data. Máme úterý 25. srpna a svátek sladí Radimové a vy jste s rádiem Krokodýl. Přejem dobré ráno.
1: Hezké ráno, opět hledáme prvníčka Krokodýla, podrobnosti v této hodině.
2: Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane Pávek, proč dneska nepijete? Teď dneska řídí vaše žena. No právě proto.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 minut zkontrolujeme, jaké historické události jsou zapsány k 25. srpnu. Například 25. srpna roku 1921 malíř Jaroslav Panuška navždy odváží spisovatele Jaroslava Haška a jeho ženu Šuru z Prahy do Lipnice nad Sázavou, aby tam Hašek mohl nerušeně pracovat na románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. V roce 1944 v rámci druhé světové války při americkém náletu na německý zbrojní průmysl v Brně zemřelo okolo 200 lidí. V roce 1968 proběhla takzvaná krvavá neděle v Prostějově. Příslušníci invazní sovětské armády střelbou zranili několik civilistů, 3 osoby zraněním podlehly. V roce 1969 automobilové závody zahájily v Mladé Boleslavi sériovou výrobu automobilů Škoda 100-110. V roce 1990 při železniční nehodě u Spálova na Semilsku zahynul 14 lidí a 32 jich bylo zraněno. Co zmíníme ze světa? Tak třeba rok 1609, kdy astronom Galileo Galilei převedl v Benátkách svůj první dalekohled. Mrknem taky na třeba rok 1944, kdy byla osvobozena Paříž. Do města vstoupil Charles de Gaulle, jeho doprovodu velí důstojník armády svobodné Francie, pan Ivan Matoušek. V roce 1960 byly v Římě zahájeny letní olympijské hry. A taky můžeme lehce zmínit rok 2003, kdy z Cape Canaveral byl vypuštěn Spitzerův vesmírný dalekohled. Kdo z těch známých a slavných se dneska narodil? Například krásná Claudia Schiffer, ta má dneska 56. narozeniny. Taky můžeme zmínit třeba herce Lukáše Langmajera, který dneska slaví narozeniny 46. svátek, tak ten právě dneska slaví Radim. My gratulujeme, dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Right Said Fred na rádiu Krokodýl 19 minut po 6. hodině, kde má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Je tam výrazně teplej, než bylo včera. Už v Brně máme 18,5 stupně. Ve Vyškově 16, Břeclav 16, Žďár nad Sázavou ten hlásí stupňů 14. Máme tady drobné přehánky, ne teďka třeba u Náměště, další je u Tišnova, Blanska, u Boskovic, ale jsou to drobné přehánky. Není to žádný intenzivní a vytrvalý déšť. Dneska se očekává oblačno až zataženo, ráno a dopoledne se tam přehánky spíše v severní části kraje a odpolední maximální teploty 24 až 27 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Krajský soud v Brně dnes pokračuje v projednávání případu takzvaného jihlavského gengu. Žalobce 6 lidí a jednu firmu viní především z vydírání a podvodů. Termíny hlavního líčení jsou nařízeny do poloviny září. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Setkání s hlavou státu se stejně jako v minulých letech tradičně koná u příležitosti porady, kterou velvyslanci zahájili v pondělí v Černínském paláci. Vrtulníky Viper české armády drží v Polsku opět pohotovost, informovala včera o tom armáda. Stroje se do provozu vrátily po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom v Česku. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na mluvčího soudu. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
7: Je dobré mít přítele na celý život.
8: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 30 minut tomu máme úterý a přesně za týden začíná nový školní rok a i letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl.
2: Je to tak, no prvňáčci se většinou těší, tak samozřejmě protože máme už tradiční výzvu, hledáme prvňáčka Krokodýla, vítězi připravíme den, na který jen tak nezapomene. To znamená, že dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a taky ho s celou rodinou s plnou parádou odvezeme do školy.
1: Jak se přihlásit? Napište nám na e-mail studio@krokodil.cz jméno prvňáčka, odkud je, krátký příběh o něm, jako na co se nejvíc těší do školy a proč by právě jeho měla krokohlídka doprovodit do té školy. Nezapomeňte také připsat telefonní kontakt.
2: No a vyhraje samozřejmě prvňáček, jehož příběh nás zaujme nejvíce, já už to teda vidím v barvách, jak to bude v těch domácnostech vypadat přesně za týden.
1: Jo, jak?
2: Všichni v nervu, rodiče hlavně, školáci otrávení, že musí stávat a že se musí dostat zase do školního tempa, ale nedá se nic dělat, děcka.
1: Je to tak, 2 měsíce jste se váleli, tak teď přestanete. Dobré ráno.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Krátce po půl sedmé mrkneme na silnice, slovo má Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na silnici 50 z Bučovic do Brna je kolona na obchvatu Snavkova a pak také před Holubicemi. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je krátká kolona od 2. kilometru a dopravní omezení vás zdrží na silnici 43 ze Sitav do Brna u Letovic a houstne provoz také u Lipůvky ve směru do Brna.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Leony.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Pět minut po půl sedmé jdeme za dětmi a do vašich domácností.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, proč se rodiče někdy hádají.
3: Protože nikdo třeba na nikoho mluví a on to nemá rád, tak na něho pak hádá se s ním.
4: Když někdo je nervózní.
5: Protože třeba někdo by chtěl jednu hračku a ten druhý taky.
6: Oni si jsou na sebe třeba. Třeba když někdo bele někomu věsí.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Brna, vzpomeneš si na krokodilu 9 minut po půl sedmé. V centru Brna máme 19 stupňů, Vyškov hlásí 16, Žďár nad Sázavou 14,5, Břeclav 16 a Znojmo taktéž 16 stupňů. Během dopoledne sem tam možná přehánky, spíše ale na severu kraje. A odpolední teploty by měly být 24 až 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Hustý provoz, zranitelní chodci a kolosy na kolejích. V Brně došlo letos už k 18 kolizím lidí s městskou hromadnou dopravou, z toho 4 byly smrtelné. Vláda příští týden předjedná podobu návrhu státního rozpočtu na příští rok a úpravy, které nastaly od posledních jednání členů kabinetu s ministryní financí Schillerovou. Následně ministerstvo návrh formálně předloží, v té chvíli také představí plánovaný schodek. Jih Francie v podhůří Pyreneí včera zasáhlo tornádo, které poškodilo 300 domů. Zranění utrpělo 41 lidí, z nichž 15 skončilo v nemocnici. Bouřky v zemi připravily stovky domácností o dodávky elektřiny a narušena byla i letecká doprava. České reprezentantky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily z druhého místa v rozjížďce do semifinále. Druhý dojel i dvojskyv Dalibor Neděla jako Podrazil. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
2: Užijte si poslední prázdninovou sobotu s celou rodinou na Srbské. V sobotu 29. srpna od 17 hodin přivítáme Zlín. Doražte už 3 hodiny před výkopem a užijte si nabitou fanzónu ve znamení oktagonu. Na malé i velké čeká podpisovka zápasníků, maskot Gogy, kolo štěstí, soutěže a spoustu další zábavy. A potom už společně na fotbal. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte na fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
3: Fandíme s vámi.
4: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
5: Nové Penny Pohořelice. Zítra 26. srpna otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro Bohemia Sekt žádná celá 75 litru za 99,90 nebo slunečnicový olej litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Pohořelice z Nojemská. Penny.
6: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
7: Jo.

0: a pánovi Blbec nakonec.
1: 9 minut a bude 7 hodin ráno.
2: A otázka na tebe, co musí mít každý rybář?
1: Rybářský lístek.
2: Tak, správně.
1: Já jsem tě říct udici a tak, ale...
2: Já jsem to právě čekala. Ne, je to dobrý, v pořádku, odpověď jak má být. Mm-hmm. Jenže falešného rybáře odhalil v neděli večer svědek v Brně Černovicích. Viděl ho, jak loví z řeky Svitavy rybu, kterou následně zabil, a tak přivolal strážníky. Jakmile je rybář spatřil, hodil do řeky rybu i udici a začal utíkat. Když ho hlídka dostihla, přiznal, že rybářský lístek nemá, no a případ bude dál se řešit ve správním řízení.
1: Já jsem potkal už tolik kontrol ve svém životě rybářských a vždycky přišli, zkontrolovali, očkrtli.
2: Pak chodí pravidelně, chodí často.
1: No hele, jak kdy, tak jako na zahájené, kam my chodíme, to je vždycky 16. června, jakože dravci, tak to tam jako borci jsou a chodí jako ve dvou, někdy ve třech. Ještě jsme je teda neviděli s policií, ale občas chodí i s policií, když tam jsou lumpici, ale třeba my jsme kluci hodní, my nezlobíme u vody.
2: Zodpovědní, žádní falešňáci, tak to má být.
1: Sice nalití, ale hodní.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: Cranberry se zombie na Krokodýlu minutu před 7 hodinou ranní. Katka má nachystané další zprávy. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Hasiči dnes ráno likvidovali požár v brněnské ulici Oblá, víc ve zprávách.
0: Co si dáme po 7, například Black Eyed Peas. Blink 182. A taky Činasky. Co dnešní počasí, to je dopoledne s drobnými přeháňkami. Dívám se, že v téhle chvíli je to spíše na severu kraje. Třeba ve Svitavách tam teď prší. My tady na Moravě, jinak dole, myslím tím, v té spodní části nemáme žádný déšť. Teplota v Brně 19, Vyškov 16, Břeclav 16, Znojmo taktéž 16 stupňů. Odpolední maximální teploty do 27 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hasiči dnes ráno zasahovali u požáru domu v ulici Oblá. Plameny už se jim podařilo zlikvidovat. Z domu se samovolně evakuovalo 44 lidí. 12 z nich se nadýchalo kouře.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Více než 5 let po ničivém tornádu otevře Zoo Hodonín nový pavilon akvárií. Návštěvníci do něj poprvé vstoupí zítra. Atraktivní novinka ukáže život v afrických jezerech.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: Ministerstvo životního prostředí zastavilo letité řízení, ve kterém se státní podnik Diamo pokouší

0: Chtěl rozšířit chráněné ložiskové území pro těžbu uranu u Brzkova na Jihlavsku. Podnik se rozhodl o další prodloužení řízení nežádat. Zdůvodnil to tím, že se v současnosti pro výpočet zásob používají jiné metody. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami.
1: 4 růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna, 4 růže, ve Veří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Jedeme na silnice, slovo má Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 ze Žižkova do Brna zpomaluje doprava u Holobic mezi 210. a 209. kilometrem a pak také mezi 201. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je krátká kolona od 3. kilometru. Na silnici 50 z Bučovic do Brna se zdržíte před Holubicemi. V Brně je ucpaná silnice 152 v Modřicích u sjezdu na hlavní tah na Pohořelice. A dopravní omezení vás zdrží na silnici 43 ze Svitav do Brna u Letovic v obou směrech a kolona je také u Lipůvky ve směru do Brna. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Je tomu hodina a 40 minut, co Katka dorazila do práce, se slovy donesla sem buchtu, pořád je zavřená v té krabici a ještě neřekla dej si. Furt se na ní dívám.
1: Já jsem si říkala, jestli jako přijdeš sám a otevřeš
0: ne,
1: si
0: to bych
1: krabičku.
0: Si nedovolil, proto bych si právě nedovolil, tak proto drze, to teď říkám.
1: Jsi jenom méně drzej, že to řekneš tak veřejně.
0: Dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Manželka jednou takhle přijede z práce domů a povídá manželovi: drahý, v karburátoru je voda. Voda v karburátoru? To je divný. Opravdu, v karburátoru je voda. Prosím tě, ty ani pořádně nevíš, co je to karburátor. A kde jste chala auto? V bazénu.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7:10, k tomu mám takové tušení, že o něco hrajeme. Hrajeme prosím pěkně o voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika už pětkrát v Brně.
2: A jestli jste poslouchali pozorně, čím, jakou větou, jakými slovy Tonda začal tenhle vstup, tak budete tušit, na co se právě za chviličku bude ptát Žanek. Tak volejte studio 603 103 103.
1: Katka to taky prozradila, dobře. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Tomáš.
1: Dobrý den, Tome, připraven hádat?
3: Ano.
1: Takže Žanek se ptá.
4: Gomity, co to znamená mít tušimice?
1: Mít tušimice, co to může být?
3: Něco tušit, ale radši poprosím nápovědu.
5: Mít rýmu, mít příušnice, mít vši.
6: Mít nějakou předtuchu.
1: Vy jste to v podstatě řekl, tak to jenom zopakujte.
3: Tušit něco.
4: Mít tušimice znamená něco tušit.
1: Tuším, že jste vyhrál.
2: Je to tak.
1: Gratulujem, ať se daří, mějte se pěkně.
2: Krásné ráno.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Pokračuju na Krokodýlu 18 minut po 7 hodině, kdy v centru Brna máme 19 stupňů, ve Vyškově 16, ve Žďáru nad Sázavou 15, Břeclav hlásí stupňů 16. Odpolední teploty by měly být do 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Hasiči a policie od časného rána zasahovali u požáru bytu v ulici Oblá v Brně. Hořelo v bytě v prvním patře. Dům muselo opustit 44 lidí, 12 z nich se nadýchalo kouře. Ulice je neprůjezdná. Situace pro houbaře se před koncem letních prázdnin zatím nezlepšila. Určitou nadějím ale dávají strážky z minulého týdne. Pokud by se k ním přidali další deště za týden až 10 dní, by se mohly objevit žampiony nebo bedly. Americký prezident Donald Trump včera pohrozil Kanadě mnohem horšími, blíže neurčenými důsledky, pokud se jí čelní představitelé nezačnou chovat podle pravidel. V obsáhlém příspěvku na své sociální síti mimo jiné označil lídry sousední země za klauny. Premiér kanadské provincie Ontario pohrozil, že v případě prohloubení obchodního sporu přeruší dodávky elektřiny a klíčových nerostných surovin do Spojených států. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Životní maximum si vylepšila také Sara Bejle, které patří 29. místo. Mezi muži se do pozice české jedničky dostal Jakub Menčík, který figuruje na 18. místě. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
0: 11 minut a bude 7:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
5: Rádio Krokodýl.
1: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
6: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
1: Rádio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Káťo, jedeme do Olympia parku.
8: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
7: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
8: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
7: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
8: Proto pojedeme do Olympie Brno.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Je půl osmé, vy jste s Krokodýlem a přesně za týden touhle dobou ta nervozita bude asi největší, hlavně pro prvňáčky, protože přesně za týden začíná nový školní rok a my jako každý rok hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl.
2: No, vítězi jako vždy připravíme den, na který jen tak nezapomene, dostane výbavičku do školy, taky dárky pro celou svou třídu a s celou rodinou s plnou parádou ho odveze do školy naše krokohlídka.
1: Přihlásit se je vcelku jednoduché. Napište nám na e-mail studio@krokodil.cz jméno toho prvňáčka, odkud je a taky krátký příběh o něm, na co se do školy nejvíc těší a proč by právě jeho měla krokohlídka doprovodit do školy. No a taky nezapomeňte připsat telefonní kontakt na vás.
2: No a připomínáme, že Krokodýl vybere prvňáčka, jehož příběh nás zaujme nejvíc.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Zkontrolujeme silnice, to teď udělá Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zpomaluje doprava u Holobic mezi 210. a 209. kilometrem a pak také mezi 201. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je krátká kolona od 3. kilometru. Na silnici 50 z Bučovic do Brna se zdržíte před Holubicemi. V Brně je ucpaná silnice 152 v Modřicích u sjezdu na hlavní tah na Pohořelice. A dopravní omezení vás zdrží na silnici 43 ze Svitav do Brna u Letovic v obou směrech a kolona je také u Lipůvky ve směru do Brna.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Daft Punk Get Lucky za námi 6 minut po půl 8 a my jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se tentokrát ptáme, co je hasák a co se s ním dělá.
1: A ví to Katka?
3: Jsou taky ty kleště na nějaké utahování. Ne?
1: Správně, hezky, dobrý. Zeptáme se.
3: Něco málo vím.
1: Jo, jo, a dá se u toho nastavit velikost, takže to je jako
3: jo,
1: dobrý,
3: jo,
1: jako
3: jo.
1: Variabilní. Co? Překvapila. Co děti překvapí?
4: Hasí a ještě pomáhá. Že hasí kostry. Hasák je takové nářadí a tím se utahujou hřebíky nebo matky.
5: Tím se hasí oheň.
6: To je taková matička, která se šroubuje, která je strašně potřebná.
1: Tak v podstatě věděli.
3: Ano. A ty mě hrozně podceňuješ, ale já jsem svoje dětství strávila s dědou v dílně. Sice jsem spoustu věcí toho nářadí nedržela v ruce, ale viděla jsem to a vím, jak se to jmenuje.
1: No to právě je o tom, že když dítě, třeba i já, no, pomáhá tatínkovi nebo dědečkovi a dívá,
3: jo,
1: se pod
3: tak
1: ruce,
3: ví,
1: tak se ty věci naučí.
3: No, já jsem to s dědou milovala v dílně.
1: No, do dneška tady mám jizvu, jak jsem stříhal plech a ustříhl jsem
3: tak
1: si málem celý prst.
3: Ten prst zůstal.
1: No naštěstí.
0: Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Sebastian hledal a našel 5 minut před 7:45 teploměr, na kterém bičí v městě Brně 19 stupňů. Vyškov hlásí 16,5, Žďár nad Sázavou 15, Břeclav skoro 17 a Znojmo tam je 16 stupňů. Odpolední teploty by měly být na severu kraje kolem 23 stupňů, jinak na zbytku Moravy by ty teploty měly být někde do 27.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Návštěvníky dětské nemocnice v Brně čekají od včerejška omezení kvůli stavebním pracím v okolí areálu. Postupně omezí pohyb chodců i parkování a potrvají do 30. října. Lidé, kteří čekají na odlet z brněnského letiště, si mohou zdarma stáhnout elektronické knihy do čteček, tabletů nebo jiných mobilních zařízení. Vybízí je k tomu nálepky s QR kódem na sloupech v odletové hale. Spojené státy ohlásily nové sankce vůči Iránu a jeho podporovatelům. Cílem Washingtonu je odříznout zemi od veškerých ekonomických zdrojů, které pomáhají udržovat tamní režim při životě. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na mluvčího soudu. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
5: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
6: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary www.foodex.cz.
7: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
12: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8,5 minuty a bude 8 hodin z Krokodýla. Přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno. Věděli jste, že člověk může po 25. roku věku přijít až o 30% přátel? To je docela
1: Proč? Dobře.
2: No, protože lidé většinou dostudují a pak se ti spolužáci rozprchnou. Jo, a zmizí takhle z tvýho zorného pole.
1: No počkat, ale říkáš přátel. Přítel je jakože, to není jen tak, jakože kdyby náhodou, když se to hodí. Přítel je zkrátka přítel.
2: No tak těch je málo, co si budeme povídat.
1: To je pravda.
2: Ale většinou považujeme za přátele i jako spolužáky, i když to nemusí být úplný přátelství, co se budeme říkat. Každopádně po studiích je prý navíc pro lidi mnohem těžší navazovat nová přátelství. A proto v Brně pomáhá v navazování nových vztahů například akce typu Speed Friending, tedy taková rychloseznamka, kde získat nové kamarády. No a pořádalo jí Turistické informační centrum v rámci festivalu Uprostřed. Psychologové ale upozorní, že takové akce jsou jenom prvním krokem, pak je důležité na první kontakt dobře navázat.
1: To je pravda. Jo, někdy si zavoláme, už si samozřejmě nikdy nezavolej.
2: No to je jak nedovolené, se s někým třeba seznámíš, kamarádíš se.
1: A super, dobrý.
2: Si kontakty, určitě se navštívíme, každý z jiné strany republiky. Publiky, aha, že jo, nazdar, a už k tomu nikdy nedojde.
1: Tak vám přejeme, aby ti přátelé vydrželi. Dobré ráno.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 7 hodin 59 minut tomu, to je čas, kdy jste s Rádiem Krokodýla, kdy má Katka připravené další zprávy. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Tomáš Jiříkovský z bitcoinové kauzy zůstává dál ve vazbě, víc už za chvíli.
0: Po 8. Kamrat Be Mine. Phil Collins. A taky bude opět a Radeček. Tak sorry, že mám rád hory. Na horách bude chladněji než tady u nás v nížinách. V Brně máme v téhle chvíli 19 stupňů, ve Vyškově se to zatím dostalo na 16,5 stupně, Znojmo i Břeclav hlásí zhodně 16 stupňů, v Jihlavě tam je chladněji, tam mají jenom stupňů 13. Na severu kraje dneska maximálně 23, jinde až 27 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Tomáš Jiříkovský v bitcoinové kauze podle státní zástupkyně Lucie Slámové včera k několika bodům obžaloby nastínil možnosti spolupráce. S policií dosud nespolupracoval. Krajský soud v Brně rozhodl o tom, že Jiříkovský zůstane ve vazbě, ve které je více než rok.
3: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Vzácný modrásek očkovaný obývá chráněnou krajinou oblast Moravský kras. Přírodovědci ho v polovině července vyfotili na louce u Holštejna na Blanensku. Přímo na území krasu se ho dosud nepodařilo doložit, známý byl jen z okolí.
3: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: Hematologicko-transfuzní oddělení Jihlavské nemocnice začalo dárcům krve posílat děkovné SMS, a to ve chvíli, kdy je krev z jejich odběru vydaná k použití pro pacienta. Dárci tak mají zpětnou vazbu, že krev, kterou darovali, právě pomáhá. Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká tento týden zřejmě klíčová prověrka před mistrovstvím světa, které se uskuteční na přelomu roku v Kanadě. Představí se na turnaji ve Finsku. K dispozici budou prakticky všichni hráči působící v zámořských soutěžích.

0: soutěžích, kteří pak budou chybět na generálce ve Švédsku.
1: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Dobré ráno, jdeme na silnice. Slovo má v téhle chvíli Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zpomaluje doprava u Holubic mezi 214. a 209. kilometrem. D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je krátká kolona od 4. kilometru. Dopravní omezení vás zadrží na silnici 43 ze Svitav do Brna u Letovic. Doprava zpomaluje také mezi Lažany a Lípůvkou ve směru do Brna. A v Brně je kolona v Černovické ve směru do centra před Olomouckou. Ucpaná je také křižovatka ulice Zvonařka a pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
3: Lenko, děkujeme. Pozor, mezi Rychtářovem a Lhotou, to je kousíček od Vyškova, je rozlitá nafta na vozovce zhruba 25 litrů a hasiči to jedou uklidit na místo.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 3 minuty po 8 hodině ranní Katka dopočítala penízky.
1: Těch ale je 117 550 korun ve hře už za pár minut za náš krokodýlí zvuk.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Manželka povídá: drahý, co myslíš, bez podprsenky vypadám lépe? Manžel skloní noviny a povídá: jo, zlatíčko, vyrovnalo ti to vrásky v obličeji.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: O peníze jde 9 minut po 8 hodině až v první řadě tady u nás na Krokodýlu.
2: A vy u ně můžete soutěžit právě teď na lince 603 103 103, kdy pro vás máme 117 550 korun.
1: Telefon je obsazen kým? Pak Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Halo,
1: kdo pak tam?
3: Simona.
1: Simonko, co by vám tak zvedlo náladu dneska po ránu?
3: Že budu mít dovolenou.
1: Je.
2: A k tomu ty prachy.
1: By bylo hezký. Kam pak jdete na dovolenou? Pochlupte se.
3: Nikam.
1: Jo, takhle. Aha, jo, že by vám zvedlo, kdybyste měla dovolenou.
3: No, budu mít dovolenou. A takže kdy nebudu muset vstávat do práce.
1: Jo, aha, kdy máte? Příští týden?
3: Teďka, středa, čtvrtek, pátek.
1: Aspoň něco. Tak, pojďme ke zvuku. Co to podle vás je?
3: No, já si myslím, že je to obracení palačinek.
1: Jo, ale to bych si dal. Umíte to jako, že s tou pánvičkou, že ji hodíte, vyhodíte do vzduchu a otočí se to?
3: Ne.
2: Já jsem to zkoušela. Jde to je snadný.
1: Jo, kolik jich skončilo na zemi?
2: Ani jedna.
1: Ale kecá, dobře. Tak, jdeme otočit palačinku. Hned bych si tam dal jahodovou nebo meruňkovou marmeládu.
2: Dietu na tebe.
1: Vás ale zajímá odpověď arbitra, vidíte, tady ji máte.
2: Tak ani palačinka.
1: Je nám líto, tak se aspoň užijte tu dovolenou.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se pěkně. Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
4: O víkendu musím jak mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladičky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
5: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Milky na Krokodýlu v 8 hodin 18 minut. V Tišnově teď padá asi 6 kapek, to jsou jediné přehánky, které se teď tady vyskytují. Co se týče teploty, v centru Brna máme 20 stupňů, ve Žďáru nad Sázavou 16, Břeclav hlásí 17,5 a Vyškov hlásí stupňů 17. Dnešní počasí se očekává oblačné až zatažené, na jihu kraje až polojasné. Ojediněle se objeví přehánky. Teploty nejvyšší odpolední 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Hasiči a policie od časného rána zasahovali u požáru bytu v Oblé ulici v Brně. Dům muselo opustit 44 lidí, 12 z nich se nadýchalo kouře. Zdravotníci ošetřili 11 lidí, jednu ženu převezli ke kontrolnímu vyšetření do nemocnice. Nad Středozemím opět zavládla vlna veder, která může patřit k nejintenzivnějším v letošním létě. Na italských ostrovech a ve vnitrozemí budou teploty stoupat až k 45 stupňům. Extrémní horko zasáhne také Balkán. Teplý vzduch se okrajově dostane i do Česka. Vrtulníky Viper české armády drží v Polsku opět pohotovost, informovala o tom včera armáda. Stroje se do provozu vrátily po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom v Česku. České reprezentantky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily z druhého místa v rozjížďce do semifinále. Druhý dojel i dvojsky v Dalibor Neděla jako Podrazil. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
3: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
4: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
5: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
6: That's Helen Doran English.
5: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno Střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
6: Come and join us!
5: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
8: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
9: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
8: A mytí oken?
9: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
10: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
11: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
12: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
13: Pak hrnky,
12: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
13: Škola volá!
14: A
13: ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
14: Je dobré být spolu.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Přesně za týden tohle dobou budou možná prvňáčci v šoku.
2: To stoprocentně, ale já myslím, že úplně všichni rodiče i osmáci, deváťáci, no bude to chaos.
1: Bude to chaos. Proč za týden touhle dobou? No protože je půl deváté a v 8 začíná v drtivé většině školní rok a začne příští den v úterý. A i letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl, kterému připravíme den, na který nejenom on jen tak nezapomene.
2: Ano, dostane totiž výbavičku do školy, taky dárky pro celou svou třídu a hlavně ho s celou parádou doveze do školy naše krokohlídka.
1: Mail studio@krokodil.cz. Tam se hlašte. Napište nám tam za prvé jméno prvňáčka a taky odkud je, no a taky krátký příběh o něm. Na co se nejvíc těší, v čem je nejlepší a proč by právě jeho měla odvést krokohlídka do školy.
2: No, nezapomeňte samozřejmě připsat telefon na vás a krokodýl vybere prvňáčka, jehož příběh nás zaujme nejvíc.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A teď jdeme na silnice, slovo má Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zpomaluje doprava u Holubic mezi 214. a 209. kilometrem. D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je krátká kolona od 4. kilometru. Dopravní omezení vás zadrží na silnici 43 ze Svitav do Brna u Letovic. Doprava zpomaluje také mezi Lažany a Lípůvkou ve směru do Brna. A v Brně je kolona v Černovické ve směru do centra před Olomouckou. Ucpaná je také křižovatka ulice Zvonařka a
1: Pozor dejte na nehodu na trase z Brna do Třebíče nebo do Rosic, chcete-li na silnici 23 u Kývalky se srazila dvě osobní auta. A pozor na trase mezi Svitavami a Brnem na průjezdu Lipůvkou bourala dvě osobní auta a provoz je v místě nehody veden Kyvadlově, což znamená, že kolona je tam celkem dlouhá.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 9:05 se snad dozvím odpověď na otázku, která mě samotného taky zajímá.
2: Už od dětství tvé dcery tě to trápí, tahle otázka. Ano. Tak fajn. Ve školce na Lesné jsme se zeptali, proč nosí holky růžovou? Kdyby.

0: Protože to je holčičí barva. Protože se jim to fakt líbí a chcou to nosit, tu růžovou barvu na sobě.
1: Je pravda, že mi to trápí od dětství, protože až do nějakých 4-5 let byla dcera, pardon, tak řeknu normální, jakože nevyžadovala tohle, chodila v jakýchkoliv barvách a jednoho dne přišla ze školky, nevím, co se stalo, cvak, růžová. Naštěstí to vydrželo jenom asi, já nevím, půl roku nebo rok nebo dva.
2: Ale já nevím, proč se říká, že je růžová jako holčičí barva. Nedávno jsme se tady spolu o tom bavili. Ty jsi měl nějakou košeli nebo tričko do růžová.
1: Pozor, ne, to je lososová.
2: Jo, pardon, lososová, ale jako z mé zkušenosti růžová mužům taky velmi sluší.
1: Děkujeme, blázínku.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Klasika od Spin Doctors, Two Princess, tady u nás na Rádiu Krokodýl, 9:55. Jak pak máme venku? Tak co se týče teploty, tak v centru Brna máme teď 21 stupňů, Vyškov má 18, Žďár nad Sázavou 16, Břeclav 18,5 a Znojmo 17. Odpolední teploty při oblačné až zatažené obloze, i když na jihu sem tam polojasné, budou až 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Po půl roce se včera v Brně znovu otevřela kavárna Era v Černých polích, která je jedním ze symbolů brněnského funkcionalismu. Stavba se vrací ke svému původnímu účelu. Situace pro houbaře se před koncem letních prázdnin zatím nezlepšila. Určitou naději ale dávají srážky z minulého týdne. Pokud by se k ním přidali další deště, za týden až 10 dní by se mohly objevit žampiony nebo bedly. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Životní maximum si vylepšila taky Sara Bejle, které patří 29. místo. Mezi muži se do pozice české jedničky dostal Jakub Menčí, který figuruje na 18. místě. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Jisk, správně. Jisk právě otevírá novou prodejnu v Pohořelicích. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost. Prodejna Jisk v Pohořelicích otevírá už 26. srpna.
4: Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
6: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
5: Objevte zapomenuté životy a místa.
6: Více informací na stetl.cz.
7: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
8: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
9: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
10: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
11: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
12: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
11: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko.

0: S překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 9 minut bude 9, vrátil se po dovolené do práce a už je připraven.
2: Ano, je to mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům mi do studia. Nabídnout svoji pomoc vydala včera večer hlídka městské policie na parkoviště v ulici Netroufalky, kde se všimla drobné dopravní nehody. Strážníci krátce předtím v blízkém obchodním centru projednávali podezření z přestupku a poté, co situaci prověřili, oslovili oba zúčastněné řidiče. Chtěli se ujistit, že se motoristé bez potíží dohodnou na řešení pojistné události. Během rozhovoru s nimi ale postřehli, že 35-letý řidič Volkswagenu, který nadsouval do stojícího Mercedesu, má potíže s udržením rovnováhy a zastřenou výslovnost. Nechali ho tedy podstoupit dechovou zkoušku a ta prokázala téměř 2 promile alkoholu. Strážníci do tomu, že z Blanenska předali policistům jako podezřelého z trestného činu. Přeji pěkný den a příjemný poslech Rádia Krokodýl.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem, přejeme hezké úterý.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Naprosto přesně týden před začátkem školního roku v úterý 25. srpna jste s Krokodýlem. Radimové slaví svůj svátek. Ze studia Krokodýla vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kalé, krásný den přijeme. Hasiči dnes likvidovali požár v brněnské ulici Oblápu. Drobnosti za chvíli.
0: Po deváté budou klasické devadesátky, tedy muzika z 90. let, jako třeba Dizzy. Take That. A taky třeba Vanessa Amorosi. V centru Brna 21 stupňů, Břeclav 18,5, Moravské Budějovice 17, Vyškov 17,5 stupně. Odpolední teploty při oblačné a zatažené obloze, i když na jihu kraje až polojasné, budou maximálně 27 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 9, hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hasiči a policie od 6. rána zasahovali u požáru bytu v Oblé ulici. Dům muselo opustit 44 lidí, 12 z nich se nadýchalo kouře. Zdravotníci ošetřili 11 lidí, jednu ženu převezli ke kontrolnímu vyšetření do nemocnice. Lidé, kteří čekají na odlet z brněnského letiště, si mohou zdarma stáhnout elektronické knihy do čteček, tabletů nebo jiných mobilních zařízení. Vybízí je k tomu nálepky s QR kódem na sloupech v odletové hale.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Více než 5 let po ničivém tornádu otevře zoo Hodonín nový pavilon akvárií. Návštěvníci do něj poprvé vstoupí zítra. Atraktivní novinka ukáže život v afrických jezerech. České volejbalistky dnes v Brně odehrají 4. zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami.
4: 4 růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, ve Veří 32.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zpomalíte mezi 201. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 4. kilometru. Dopravní omezení vás zadrží na silnici 43 ze Svitav do Brna u Letovic. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
0: Nehodu máme hlášenou u Blučiny na silnici 416, kde se srazila motorka s autem. Dejte tam prosím pozor.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích?

0: Už mají tvoje děti koupený přezůvky, když se začíná za týden?
1: Musíme to zkontrolovat, jestli nejsou úplně rozpadený, jestli bychom neměli třeba přikoupit. Ale moje dcera se docela těší na první školní den.
0: Jo?
1: Ona totiž byla vybraná mezi deváťáky, kteří budou uvádět prvňáčky hned první den. A prý potom strašně toužila, takže super.
0: Pokud máte nějaké tužby vy, tak si je splňte.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nejnovější sociologické průzkumy potvrdily, že nejoblíbenější fantazií ženy jsou dva muži najednou. Jeden vaří a druhý uklízí.
0: 99. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Dívám se do mailové schránky s adresou program@krokodil.cz, kam si píšete o hit vašeho života. Kdo napsal dneska a co napsal? Pěkný den do Krokodýla. Chtěla bych moji oblíbenou vzpomínkovou záležitost Timbaland. Apologize. Je to písnička, kdy si vybavím první jízdu v autoškole a hráli jste z Krokodýla i tehdy jako novinku. Děkuji za zahrání motora, vás poslouchám, Domča z Brna. Domčo, nechci sypat důl do otevřených ran, ale ta autoškola, tak to jste dělala před 18 lety. Ano, staneme úplně všichni.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Když se řekne horká adresa, každý si představí něco jiného, ale horká adresa dneska po ránu byla oblá 57 v Novém Lískovci. Co se tam dělo? Hasiči a policie od časného rána zasahovali u požáru bytu na Oblé. Dům muselo opustit 44 lidí, část hasiči museli vyvést s pomocí masek. 12 lidí se nadýchalo kouře a skončilo v péči lékařů. Jednu ženu záchranáři převezli ke kontrolnímu vyšetření do nemocnice. Většina lidí už se mohla vrátit zpátky domů. Pro obyvatele bytu nad požárem hasiči ve spolupráci s městskou částí hledají náhradní ubytování. Vyšetřovatel škodu stanovil na 4 miliony korun. Příčina zatím není jasná. Co je mně jasné, že je dobře, že to dopadlo, jak to dopadlo a všichni to přežili. Nadýchání dobrý, kontrola v nemocnici dobrý, ale hlavně dopadlo to dobře. Tak děkujeme všem, kteří včas vstali, probudili ostatní, pomohli je vyvést a taky hasičům, kteří pro někoho prováděli na standardní práci, pro ně je to úplně běžný. Tak dobráci a profíci, milí hasiči, děkujeme. A mám tady další devadesátky. Jimmy Cliff, I Feel 65 a také budou Stereophonic. A taky bude 9:30 za 10,5 minuty. Hezké dopoledne.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl, Tonda Kala. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
2: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
0: Radio Krokodýl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
0: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
5: Fandíme s vámi.
6: Zbrojovačky a zbrojováci, je čas znovu v sobě probudit draka. V sobotu 29. srpna od 17 hodin nás čeká domácí bitva se Zlínem. Přijďte ale s předstihem, už 3 hodiny před výkopem otevře své brány fanzóna ve znamení oktagonu. Těšit se můžete na podpisovku zápasníků, soutěže a další nabitý program. Zopakujeme nejvyšší návštěvnost ligy. Vstupenky kupujte na fczbrno.cz.
5: Fandíme s vámi.
7: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Je dobré mít přítele na celý život.
0: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: 9 hodin 34,5 minuty. K tomu hrajeme hit v jedné sekundě, respektive soutěžíme, abyste uhodli z první sekundy ukázky písničky, buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. A když to uhodnete, vyhrajete dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za Modrou, která se uskuteční už teď v pátek 28. srpna od 15 hodin v areálu sportovního klubu SK Jundrov na Veslařské ulici. Je to fotbalové utkání HC Komety Brno a Real Top Praha proti domácímu SK Jundrov. Na místě bohatý doprovodný program, včetně koncertů, třeba kapela Kulomet, Olga Lunová nebo Děti ráje. Telefonní linka 603 103 103 je připravená. Už na ní někdo je. Kdo pak Krokodýl? Dobrý den.
3: Patrik, ahojte.
2: Ahoj, Patriku. Znáš tuhle soutěž?
3: Ano.
2: Výborně. Můžem hádat?
3: Můžeme, pojďme na to.
2: A musím se přiznat, dneska jsem jako fakt hodně zvědavej. Jdeme na to.
4: 3, 2, 1, go!
2: Všechno.
3: To je všechno.
2: No. Tak ještě jednou schválně?
3: Ano.
2: Takže?
3: To nedám.
2: Vůbec se nedivím, já bych vůbec nechápal, která by. No tak díky, měj se hezky zatím, ahoj.
3: Ok, čau.
2: 603-103-103. Můžete volat vy, kteří víte, nebo si myslíte, že víte, kdo to zpívá, nebo jak se tahle písnička jmenuje. Krokodýl, dobrý den.
5: Ahoj, tady to máš.
2: Nazdar, Tome, ty jsi poznal?
5: Já si myslím, že to je Hrcia.
2: No to mě... Jak jsi to mohl poznat?
5: Tak to... Je to už starší písnička, já jsem tím trochu starší, takže tak nějak... Mám ji rád docela, takže proto...
2: Jo, no písnička je to stará 12 let, je z roku 2014. Sia, Chandelier. Prosím tě, velká gratulace, klobouk dolů, uhodl si, je to tvoje. Gratuluju, nezavěšuji, měj se díky, ahoj.
5: Ahoj.
2: Dáme si to celé. Sia, Chandelier.

0: Sia Chandelier, to byl dnešní hit v jedné sekundě uhodnutý taktéž. Nevím už, co máme dávat za hity, abyste takzvaně měli to trochu těžší. Ale fakt velká parada, že tohle bylo uhodnuto. Další 90 do 10 jsou připraveny u nás na Krokodýlu. Dáme například Bloodhole Gang, Sonic a taky bude Lou Bega. Dneska hrajeme Radimům, slaví svátek Krokodýl, gratuluje. Hezké dopoledne.
1: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
3: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
5: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
6: Nechoď do té vody!
7: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
8: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
9: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
10: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
11: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
12: Do Brna, do Prahy.
13: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
14: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
15: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99. na Rádiu Krokodýl.

0: OMD uzavírají u nás na Krokodýlu dnešní 90ky v 9. Blíží se 10. hodina. Čas na další čerstvé zprávy Máje Petra.
1: Hezké dopoledne v Brně. Dnes brzy ráno hořilo v bytovém domě. I o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. z Krokodýlí hitu Ava Max. Bude Elton John. Nebudou třeba činasky. Každá česká vlajka má slovenský klín. Přesně za minutu bude 10.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska nic moc, očekáváme oblačno i zataženo, na jihu našeho kraje až polojasno, ojedněle se objeví déšť nebo přeháníky, teploty 24 až 27 stupňů a tady u nás na severu našeho kraje jen kolem 23.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hasiči a policie od rána zasahovali u požáru bytu v Oblé ulici. Dům muselo opustit 44 lidí. 12 se nadýchalo kouře a skončilo v péči záchranářů. Pro obyvatele bytu nad požárem hasiči ve spolupráci s městskou částí hledají náhradní ubytování. Příčina zatím není jasná. Podle nového průzkumu vyjdou letošní nákupy školních potřeb české rodiny na tisíce korun. Nad 3000 plánuje za školní potřeby utratit 38% lidí, kteří se na nákupy chystají. Více než polovina plánuje útratu v rozmezí 1000 až 3000 korun. Říjnová vystoupení amerického rapera, známého dříve jako Kanye West, se na stadionu Gazprom Arena v ruském Petrohradě nebudou konat, protože stadion ohledně uspořádání této akce nepodepsal žádnou smlouvu o pronájmu. Pořádající agentura zrušení koncertů popřela a dodala, že se o rozhodnutí Gazprom Arény dozvěděla z médií. Cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Jede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie.
3: Laguna. Meníčka jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A krásné dopoledne i vám všem za volant, co se děje na silnicích, tak to ví Lenka.
5: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Dopravní omezení vás zdrží na silnici 43 ze Svitav do Brna u Letovic. A na Brněnsku mezi Blučinou a Vojkovicemi došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: po desáté, krásné úterní dopoledne přeje Katka Horáková, no a taky letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Podrobnosti, jak se do naší soutěže přihlásit a zapojit a jak vyhrát, tak to prozradím už za chvíli, buďte s námi.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Na třídních schůzkách ve škole. A nezlepšil se náhodou můj syn? Ale jistě, váš podpis už falšuje daleko lépe.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Už za týden touto dobou budou mít všichni školáci zřejmě první školní den za sebou a hlavně nedočkaví prvňáci konečně zjistí, jak to ve škole vypadá, jaká je paní učitelka a taky noví spolužáci a snad do budoucna i kamarádi. A my pro vás máme opět proto letos tradiční výzvu, hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. No a vítěze čeká den, na který jen tak nezapomene. Dostane výbavičku do školy, taky dárky pro spolužáky pro celou svou třídu. A s celou rodinkou ho pak odveze do školy naše krokohlídka. Tak se zapojte, jestli máte doma malého nedočkavce, budoucího školáka či školačku, napište nám na e-mail studio@krokodil.cz a měl by tam být jméno vašeho prvňáčka, odkud je, krátce něco o vašem dítku, na co se ve škole nejvíc těší a proč má vyhrát a nezapomeňte samozřejmě připsat telefon na vás. Vyhraje prvňáček, jehož příběh nás nejvíc zaujme, tak držím palec.
0: Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: O víkendu musím jak mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
3: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Káťo, jedeme do Olympia parku.
5: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
4: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
5: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
4: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
8: Sako Brno dokončuje projekt úprava vlečky Sako Brno akciová společnost. Část odpadu se bude vozit po kolejích nejen k výrobě energie, ale i k recyklaci ze sběrného dvora na Jedovnické. Sníží se tak počet jízd nákladních automobilů městem a původcům odpadu se nabídne ekologičtější transport. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Program doprava 2021 až 2027 schválil příspěvek do maximální výše 15 185 454 korun 95 haléřů z evropských fondů.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Nové Penny Pohořelice. Zítra 26. srpna otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro Bohemia Sekt žádná celá 75 litru za 99,90 nebo slunečnicový olej litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Pohořelice z Znojemská. Penny.
0: Je dobré nebýt nikdy sám. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Your husband is coming.
1: Tohle je zpěvačka Ray tady u nás na Krokodýlu, která hledá manžela i milence. No ať vy už jste na tom jakkoliv, určitě budete dneska řešit, kam na oběd, a Krokodýl má pro vás tip.
2: Za vším hledej menu. Šetříme s Krokodýlem.
1: Dnes na Krokodýlu vybíráme třeba brněnskou pivnici u Čápa, kde nabízí k obědu kuřecí vývar s masem, zeleninou a nudlemi a k tomu glazovaný vepřový buček na zázvoru, omáčka hojsin a bazmaty rýže. Celkem zaplatíte 169 korun, tak si nechte chutnat s Krokodýlem.
2: Za vším hledej menu. Šetříme s Krokodýlem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Nejen brněnské, ale všechny základní a střední školy v Česku se nám otevřou přesně za týden. No a znáte to, ty první dny jsou fakt divočina. Navíc asi většina z vás poveze děti do školy autem, jenže data za posledních 6 let ukazují nepříjemnou pravdu. Skoro polovina dětí zraněných v silničním provozu seděla v autě jako spolucestující a tak přivést dítě ke škole autem neznamená zdaleka přivést ho do školy bezpečně. Každý rok v září se před školami odehrává stejný paradox. Rodiče, kteří chtějí děti chránit, ale vytváří chaos, který ohrožuje úplně všechny. Auta blokují přechody, dvojitě parkují, couvají. Dítě z bezpečného zadního sedadla vstupuje do provozu, kde to pak úplně bezpečné není. No a příští týden v úterý to bude chaos, tak buďte prosím velmi opatrní.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Jisk. Správně. Jisk právě otevírá novou prodejnu v Pohořelicích. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost. Prodejna Jisk v Pohořelicích otevírá už 26. srpna.
3: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce-daikinbrno.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportal. Více na brnobeachpro.cz.

0: hračky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Dáme si Los Lobos. Chybět nebude projekt GAMP. Protože to nevzdám, a
1: tak to je. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jestli jste se dneska těšili na sluníčko, tak na severu našeho kraje se moc nedočkáte. Očekáváme oblačno i zataženo, na jihu však až polojasno. Ojediněle se objeví déšť nebo přehánky, teploty 24 až 27 stupňů. Tady u nás v Brně na severu kraje jen kolem 23.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Na Rulerově nábřeží se dnes odpoledne uskuteční cvičení, které prověří připravenost lokality na krizové situace. Jihomoravští hasiči si zde ve spolupráci s městskou částí Brno-Střed a dalšími pověřenými složkami otestují postupy pro případ povodně. Zhruba na 40 železničních přejezdech po celé zemi budou instalovány kamery. Budou zaznamenávat registrační značky aut i chování řidičů. Policisté díky tomu budou moci snáze postihovat bezohledné a nebezpečné chování. Jen od začátku letošního roku už za přestupky na přejezdech rozdali více než 700 pokut. Nejvyšší soud Spojených států zrušil předchozí rozsudek, který vládě prezidenta Donalda Trumpa bránil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do kongresu. Trump toto hlasování dlouhodobě kritizuje a bez důkazů ho označuje za zdroj volebních podvodů. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami. Ukrajinskému týmu aktuálně patří poslední postupové 4. místo ze 6 účastníků skupiny B.
4: 4 růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, 1/4 století na scéně Brna. 4 růže, Veveří 32.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne i vám, milí řidiči. Co se děje na silnicích, prozradí Lenka.
5: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpomaluje doprava u Velké Bíteše okolo 162. kilometru. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Dopravní omezení vás zdrží na silnici 43 ze Svitav do Brna u Letovic. Krátká kolona popojíždí v Brně v Černovické ulici ve směru na Židenice před Olomouckou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 11. Krásné úterní dopoledne přeje z krokodýla Katka Horáková. No a před námi soutěž bude krokodýl cestovatel a ptát se budou na název jihomoravské vesnice, která už ale neexistuje. Ve hře budou vstupenky do divadla, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rád vidím spokojené lidi. Zejména, když se postavím před zrcadlo.

0: Cestovatel.
1: Na Krokodýlu jdeme právě teď soutěžit, tak volejte Studio 603 103 103. Mám tady pro vás dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení Unikát, které se odehraje 8. září od 19 hodin. Někoho už máme na telefonu, hezké dopoledne, Krokodýl, kdo tam?
2: Tak je Věra z Líšně.
1: Věru, já vás zdravím do Líšně a mám pro vás nápovědy, připravena si je vyslechnout?
2: Ano, ano.
1: Takže Věro, dneska se ptám na název zaniklé vesnice v okrese Brno-Venkov. Byla zlikvidována i přes odpor svých obyvatel koncem 70. let 20. století a to z důvodu výstavby vodního díla Nové Mlýny. Z vesnice byl díky úsilí památkářů zachován kostel svatého Linharta, který stojí dnes na malém ostrůvku uprostřed Věstonické nádrže. Tak jak se ta zaniklá vesnice jmenuje?
2: No, já si myslím, že to byl Mušov.
1: Byl to Mušov, naprosto excelentní a správná odpověď. A vy máte lístky do divadla, tak velká gratulace.
2: Děkuji moc.
1: Kdy jste byla naposledy v divadle?
2: No, už jsou to asi 2 měsíce.
1: Takže nějaký pátek to je. Je potřeba zase vyrazit, hezky se oblíknout na to a užít si to.
2: Ano, ano.
1: Tak vám přeju krásnou zábavu, zůstaňte mi na telefonu a hezký den. Naschledanou.
2: Dobře, děkuji vám. Naschledanou.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
1: A vy posloucháte Krokodýle přesně v 11 hodin a 22 minut.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
5: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Fandíme s vámi.
9: Hůru Brno!
10: Zbrojovka se vrací na Srbskou. A to hned dvakrát během jednoho týdne. V sobotu 29. srpna od 5 proti Zlínu. Už 3 hodiny před výkopem startuje fanzona ve znamení oktagonu. A ve středu 2. září nás od 6 čeká Hradec Králové a to v duchu Back to School. 2 zápasy, 1 zbrojovka. Probuď v sobě draka. Lístky pořídíte na www.fczbrno.cz.
8: Fandíme s vámi.
11: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
12: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
11: A mytí oken?
12: To máte v ceně pravidelného úklidu 2x ročně zdarma.
13: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
14: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
15: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Slyšíte bubny?
17: Blíží se bitva. 30-letá válka ovládne hrad Svojanov. Už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy. Dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
18: Je dobré mít parťáka při práci.
19: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

Kudíla, hit s hitem Eva Fernáno a před námi Tounsenaj a taky se mrkneme na to, kolik stojí letos výbava pro prvňáčky. Tak zůstaňte s námi a hezké úterý vám všem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Návrat do školy, ten je v těchto dnech bohužel už hlavní téma většiny rodin školáků. U nás doma tomu není jinak a neustále poslouchám, ne, mami, ještě ne, no ale ano, ano, už je to tady pomalu a jistě. A nejen, že návrat do školních lavic trápí děti, ale i peněženky rodičů. Tak třeba základní výbava pro prvňáčka vyjde letos ve slevových akcích průměrně na 3350 korun, což je dost, ale zase dobrou zprávou je, že je to podobně jako loni. Nejvíc podražily školní přezůvky, vaky nebo obaly na sešity, naopak nejvíc zlevněny sešity a svačinové boxy. Jinak nejdražší položkou zůstává samozřejmě školní aktovka, která letos vyjde v průměru na takových 1600 korun. Ale přátelé, pokud se přihlásíte do naší krokodýlí soutěže, spoustu peněz ušetříte, protože i letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl, tak se honem rychle zapojte, honem.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Sani Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sani Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. SaniDayFest.cz.
3: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
5: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně, www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
9: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
8: Objevte zapomenuté životy a místa.
9: Více informací na štetl.cz.
10: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
11: That's Helen Doran English.
10: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
11: Come and join us!
10: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
12: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
13: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
0: Krokodýl.

0: Tohle je Marek Ztracený a vyledíte krokodýla těsně před 12. Krásné poledne vám přeje Katka Horáková za celý tým krokodýla a Petra nese zprávy.
1: Hezké poledne nad Středomořím opět zavládne vlna veder. Troška se dostane i do Česka, i o tom už za chvilku. Rádio Krokodýl.

0: obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji hezké úterý.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Odborná firma specializující se na pokládku žulové dlažby dnes v Komíně začala s předlážděním prostranství kolem staré hasičky. Aktuálně také běží kolaudační řízení, které umožní starou hasičku už brzy využívat naplno. Okresní soud v Děčíně dostal žádost o prodloužení předběžného opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldiny. O prodloužení žádá jeho manželka. Policie v červenci vykázala Foldinu na 2 týdny z děčínského domu, ve kterém se ženou žil. Soud pak lhůtu prodloužil z manželčina podnětu o měsíc. Poslanec opakovaně uvádí, že je nevinný. Nad Středomořím opět zavládne vlna veder, která může patřit k nejintenzivnějším v letošním létě. Na italských ostrovech a ve vnitrozemí budou teploty stoupat až k 45 stupňům. Extrémní horko zasáhne také Balkán. V závěru pracovního týdne se teplý vzduch okrajově dostane i do Česka. Tenistka Marie Vondroušová se odvolala ke sportovní arbitráži proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Pokud by s odvoláním neuspěla, její distanc by vypršel 21. června 2030.
3: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: A na Krokodýl víme taky, jak se jezdí v poledne. V Brně policejní hlídky v ulicích Purkyňova a Rokitova. Semafor aktuálně nefunguje na křižovatce v ulici Bělohorská. A čekejte komplikace i na D2. Na 33. kilometru ve směru na Bratislavu stojí na krajnici odstavené osobní vozidlo. Tak pozor na to a kdyby něco, zavolejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

25. srpna, 12:02. Krásné poledne vám přeje Katka Horáková. Svátek má Radim, tak přejeme všechno nejlepší. A pokud ještě nejste po obědě, můžete zašíkovat tělem s Taylor Swift, tak si ji užijte právě teď tady u nás na Krokodýlu.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hadej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hadej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Kelly Clarkson na kroku dílu a my jdeme teďka za našimi nejmenšími posluchači.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Dneska řešíme svaly. Ano, ptáme se našich nejmenších posluchačů, proč mají chlapy svaly.
2: Protože cvičijou.
3: Aby něco unesli.
4: Aby se nic nestalo jejich ženám.
5: Protože jejou maso.
6: Neměli svaly, tak by nic neunesli. Dokonce ani malý míček.
7: Aby jsi mohl něco stavět.
0: Proč mají muži svaly? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Řečkovicích. Tak se pěkně napapat, ať jsou ty svaly velké.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
8: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
9: Vážně?
8: Jasně, dej na mě.
10: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
11: Jisk, správně. Jisk právě otevírá novou prodejnu v Pohořelicích. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost. Prodejna Jisk v Pohořelicích otevírá už 26. srpna.
12: Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportál.
15: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
16: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
17: Nové Penny Pohořelice. Zítra 26. srpna otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro Bohemia Sekt žádná celá 75 litru za 99,90 nebo slunečnicový olej litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Pohořelice z Znojemská. Penny.
1: Je dobré mít se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
1: Jsem Jan Grmela, starosta obce Zaječí, a opatření proti suchu nám nařizuje naše ORPčko, takže máme zákaz zalévání zahrad, umývání vozidel a pouštění bazénů. Sucho je takové, že nám v současnosti hynou i 5-6leté výsadby vinohradů, hynou nám stromy, které jsme vysazovali před 15 lety, a téměř to nejde uzalívat, takže to sucho je opravdu extrémní. Nikdy takové nebylo.
0: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Radio Krokodýl.

0: Alicia Keys na Krokodýlo, tohle vaše rádio, pokud si říkáte, co jaké počasí nás čeká do konce týdne. Příjemné teploty kolem 27 stupňů na jižní Moravě, no a polujasná obloha.
1: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
2: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součástí do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
3: Nechoď do té vody.
4: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí.
5: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
1: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Miraj tenkrát a teď už je taky čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou.
1: Hezké odpoledne a brněnští vědci zjistili, že v hromadách mamutích kostí u lidských sídlišť převažují samice, si představte.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a po 13. k těm samičkám Kale Cela ví. Bude Ingrid. A nebo vohnout je. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@gmail.com
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zatažená obloha, teploty kolem 22 stupňů. Zítra se dočkáme víc sluníčka.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hromady mamutích kostí poblíž pravěkých sídlišť

0: Jairův syn, 35-letý Jair, pobývá od začátku roku 2024 v Miami na Floridě a podle médií je pod ochranou izraelské tajné služby Shin Bet. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Henryho Pattona vyhráli v kvalifikaci oba duely.
1: Čtyři růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, Veveří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Krokodýláci, víme, jak to jezdí, teď byste měli projet celkem bez větší komplikací. Pozor na Brněnsku mezi Ostravačicem a Žebětínem došlo k dopravní nehodě. Kdyby cokoliv, tak nám dejte vědět. Na linku řidičů, tady je číslo.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jirka, s vámi vaše rádio, které vás osvěžuje.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: I dnes vyrazí letní krokohlídka mezi vás, posluchače Krokodýla. Za okamžik vám prozradím, kde nás pěkně vyhlížet. Tak pěkné odpoledne, Brno, Jižní Morava.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říkal jste mi, že ten pes člověku nic neprovede a on mi roztrhal kalhoty. No, a co pak jsou kalhoty, člověk?

0: na Krokodýlovo ohnoutí a teď vás jdeme osvěžovat.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Jsme připraveni i dneska do ulic Krokodýláci. No a pokud si říkáte, kde budeme dneska osvěžovat, kde budeme rozdávat pěkně vychlazené probiodrinky Bala 21, tak dobře poslouchejte, bude to u kampusu, no a taky vlastně u fakultní nemocnice Brno Bohunice. Tam vyhlížejí krokodýlku Rádia Krokodýl, která vás osvěží dneska odpoledne.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
0: 13 hodin 22 minuty.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodýl.cz.
3: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
1: Rádio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Sako Brno dokončuje projekt Úprava vlečky Sako Brno akciová společnost. Část odpadu se bude vozit po kolejích nejen k výrobě energie, ale i k recyklaci ze sběrného dvora na Jedovnické. Sníží se tak počet jízd nákladních automobilů městem a původcům odpadu se nabídne ekologičtější transport. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Program Doprava 2021 až 2027 schválil příspěvek do maximální výše 15 185 454 korun 95 haléřů z evropských fondů.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hlava farná, boky jako skříň. Krokodýláci za okamžik soutěž o velké peníze. Připravte si, budeme hádat tajemný zvuk Rádia Krokodýl. Za okamžik soutěžíme a mezi tím Rembrandt, pěkné odpoledne.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. My jdeme soutěžit o prachy.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Doufám, že jste připraveni, protože pro vás máme 17 000 korun za záhadný zvuk Rádia Krokodýl. To je on. Ptáme se, co to je. Můžete volat studio 603 103 103. Jeden z vás dostane šanci tipnout si a vyhrát velké peníze. Tak, telefonní linka je volná. Ptáme se, Rádio Krokodýl, kdo tam odkud, halo?
2: Petr Ivančice, ahoj.
0: Petr, takže Petře, zdravíme do Ivančic. Tak pojďme hádat, taky. Co to je?
2: Můj názor už delší dobu je to, že to rozložení nějakého skládacího nábytku, nějaký zahradní nábytek nebo něco podobného.
0: Mm-hmm. Rozložení zahradního nábytku. Co na to říká arbitr? Je to ono nebo ne? Představ si, není to ani ten zahradní nábytek. Ale zdravíme.
2: Tak jsem měl kozlo a budu přemýšlet dál.
0: Zdravíme do Ivančic, mějte se krásně, příště hrajeme o vyšší částku.
2: Taky, ahoj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 117 000 korun.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
6: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show z pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
7: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete

0: Světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
2: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: jsem s krokodýlem. Petro, slyšíš to? Co? Zvoní, už se to blíží.
1: Je, no to mají všichni určitě velkou radost. Teďka jsou rádi, že se potěšil.
0: No, co
1: to je takový, jak když dáváme informace, za kolik dní budou Vánoce.
0: Ano, tak Vánoce jsou daleko, ale začátek školního roku, za rohem možná už řešíte školní pomůcky, ale teď jdeme na zprávy.
1: A Zoo Hodonín dnes otevřela nový pavilon akvárií, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. byl Kite Peace. Prince Ital Joe. Tady Mr. President taky. A nebo Lucie Bílá.
3: Každá bouře, co srdce žene, někdy to bolí, to ne, že ne.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě zatažená obloha, teploty kolem 23 stupňů. Zítra čekejte polojasno, teploty do 24 na Jižní Moravě.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: Následný test pak odhalil přítomnost drogy také v jeho těle. Pilot vypověděl, že mu v Kuala Lumpuru neznámá osoba za propašování drog slíbila v přepočtu 260 tisíc korun s tím, že si zásilku přijde vyzvednout jiný člověk do hotelu. Zároveň přiznal, že v minulosti už dvakrát drogy pašoval. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovní arbitráži proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Pokud by s odvoláním neuspěla, její distanc by vypršel 21. června 2030.
1: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Pojďme na silnice, víme, kdo jezdí.
4: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně má kolona vozidel přes půl kilometru na Černovické ulici do centra před odbočkou na Olomouckou. Na průjezdu Uherským Hradištěm na třídě Vítězství bourala dvě osobní vozidla. S přerušovanými kolonami počítejte u Brna na dálnici D1 v obou směrech přes 96. kilometrem, navíc na 95. na Prahu blokuje pravý pruh auto s poruchou. Pomalení čekejte také na bratislavské D2 před Brnem a D1 zpomaluje i z Brna na Prahu přes 99. kilometrem za Velkou Výteší, pracují tam silničáři. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tylšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, víme, co se děje.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: No, pokud se chystáte dneska na procházku kolem Rulerovo nábřeží, tedy kolem brněnské náplavky, tak počítejte s tím, že se tam chystá velké cvičení protipovodňové. I o tom za malou chvíli.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Co s tou břitvou? Je tak tupá, že se s ní nemůžu oholit. No to nemůže být pravda. Před chvílí s ní šlo linoleum řezat dobře.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Tak, krokodýláci, je to tady, blíží se první školní den. I letos pro vás máme naši tradiční výzvu. Hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítězi připravíme den, na který nikdy nezapomene. Dostane výbavičku do školy, dárky pro celou svoji třídu a ještě ho odveze naše krokohlídka. No a co pro to udělat, aby to byl právě váš prvňáček? Napište e-mail na studio@krokodil.cz. Jméno prvňáčka, odkud je telefonní kontakt na vás. No a krátký příběh o něm. Na co se do školy nejvíc těší. No, proč by právě on měl vyhrát. Vybereme nejzajímavější příběh, tak se těšíme.
0: Krokodýlí zvuky, pravdí do dvou ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
3: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
5: Káťo, jedeme do Olympia parku.
6: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
5: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
6: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
5: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Je dobré mít se o koho opřít.
6: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Kroku díl. Z Brna se podíváme na Hodonínsko, kde už měří nový radar, protože řidiči tam kašlali doslova na 50. Teď hrozí pokuty i o tom za malou chvíli. Tak si nechte chutnat hudební meníčko Krokodýla. Pěkné odpoledne.

0: Brno je skvělé město bez radarů, ale představte si, za Brnem už radary jsou.
1: Krokodýl na kolech.
0: Teď se jdeme podívat z Brna do Hodonína, kde nás posloucháte na 95,4 FM. Na Hodonínsku měří už nový radar. Proč? No, řidiči tam kašlali doslova na 50. Teď hrozí vysoké pokuty. Pokud si říkáte, kde, tak je to v Hovoranech na Hodonínsku, kde funguje nový radar, který měří rychlost projíždějících řidičů. Tak s tím počítejte. Pozor v Hovoranech na Hodonínsku.
1: Krokodýl na kolech. Jisk, správně. Jisk právě otevírá novou prodejnu v Pohořelicích. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost. Prodejna Jisk v Pohořelicích otevírá už 26. srpna.
2: Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
4: 30 000 korun.
3: Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
6: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
5: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
7: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
9: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
10: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
11: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
10: Objevte zapomenuté životy a místa.
11: Více informací na štetl.cz.
12: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
13: That's Helen Darren English.
12: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Darren English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
13: Come and join us!
12: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
14: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Scooter Break It Up, rok 1996. Vzpomínka, Petry, rok 96, kolik ti bylo?
1: Ježiš, moc, kolik mě bylo?
0: Moc už ti bylo?
1: 9.
0: Dobře.
1: Ne, houby, 19.
0: Co si dáme do zpráv?
1: Povídej. 9, to by bylo hezký. A lidé, kteří čekají na odlet z brněnského letiště, tak si mohou zdarma stáhnout elektronické knihy. Je o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hit. Po 15. Bibi Rexa. Trošku si tady zatancujeme. Pak zvolíme Mr. Big. A rozjede to Korona. Český hitu Marek Ztracený. Naše cesty rovný, a nebo klikatý. Tak to vám bude hrát Krokodýl.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělý platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: Zítra na jižní Moravě polojasno, teploty kolem 24 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: 227 milionů korun bez daně je podle revizního posudku hodnota pozemků pro nový stadion za Lužánkami. Po odečtení nákladů na demolici

0: až 500 let. To znamená, že je musí někdo vysbírat. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami. Ukrajinskému týmu aktuálně patří poslední postupové 4. místo ze 6 účastníků skupiny B.
1: 4 růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, Veveří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: A teď už míříme na silnice, víme, kde jezdí.
4: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Hanácké ulici u křižovatky s Aviatickou se srazilo nákladní auto s cyklistou. Na místě jsou záchranné složky, očekávejte tam problémy. Dlouhé zdržení hlásí řidiči v obou směrech na ulici Zvonařka před Dornichem. Zdržíte se tam okolo 10 minut. Zhruba kilometrová kolona se táhne na Černovické ulici do centra před Olomouckou kvůli dopravnímu omezení. A přerušované kolony hlásí řidiči z D1 u Brna před 96. kilometrem. Na cestě od Vyškova od exitu 210, na cestě od Prahy od Ostrovačic a aktuálně ještě pozor na výjezdu z Uherského Hradiště na Bílovice. Bourala tam 2 osobní vozidla. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tylšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi budeme osvěžovat.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Doufám, že jste připraveni, za okamžik vám prozradím místo, kde dneska vás osvěží Krokodýlka Rádia Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Povídej si dva kamarádi, ta moje žena je hrozná, pořád mluví jen o sobě. Moje je horší, ta mluví pořád o jiných.

článek ztracený a my pro vás chystáme něco extra. Ušetříme vaše rodinné rozpočty. Budeme rozdávat benzín a naftu gratis. I o tom za malou chvíli a mezi tím PB Rexa, Faithless, Krokodýl. Deep.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vaše letní rádio. Krokodýl. Krokodýl.
1: Aj.
2: Fancy!

0: to.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
2: Jste připravení, krokodiláci? Máme pro vás benzín zadarmo. Ano, od září startuje vaše oblíbená soutěž, kdy vám dotankujeme do vašich plechových miláčků benzín, ale pozor, taky naftu gratis. Tak se nás držte, protože jste na tom správném rádiu, které vám šetří rodinné rozpočty a ještě váš osvěžuje.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
2: 15 hodin 22 minuty.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, pravdě do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
5: Vážně?
4: Jasně, dej na mě.
6: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
7: Zbrojovka jde po pauze znovu doma do akce. V sobotu 29. srpna od 17 hodin přivítáme na srbské Zlín. Tentokrát nás čeká zápas ve znamení oktagonu. Už 3 hodiny před výkopem ožije fanzóna, kde se můžete těšit na podpisovku zápasníků, maskota Gogiho, kolo štěstí, soutěže a další doprovodný program. Probuďte v sobě draka a zaplňme společně srbskou. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na fczbrno.cz.
1: Fandíme s vámi.
8: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
9: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
10: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
11: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
10: A mytí oken?
11: To máte v ceně pravidelného úklidu 2x ročně zdarma.
12: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
1: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: šetříme s krokodýlem.
1: A teď tip na levný benzín a naftu. Tady v Brně okolí dneska vybíráme benzín za 39,90, nafta za 43,50. Kde? Je to čerpací stanice Jolly Shopper, Slavkov u Brna, u splavu 1448.
0: Šetříme s krokodýlem.
2: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Nechoď do té vody!
8: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
9: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
10: Slyšíte bubny?
11: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
14: Nové Penny Pohořelice. Zítra 26. srpna otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro Bohemia Sekt žádná celá 75 litru za 99,90 nebo slunečnicový olej litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Pohořelice z Znojemská. Penny.
15: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
16: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 16. hodině hit za hitem Britney Spears. Nový Ed Sheeran. A taky Miraj. Ten nejlepší hudební mix.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě polojasnou oblohu, dočkáme se více sluníčka, teploty budou kolem 24 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Hezké odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Hasiči a policie ráno zasahovali u požáru bytu v Oblé ulici. Dům muselo opustit 44 lidí. 12 se nadýchalo kouře a skončilo v péči záchranářů. Pro obyvatele bytu nad požárem hasiči ve spolupráci s městskou částí hledali náhradní ubytování. Příčina zatím není jasná. Podle dat lékařů u nás přibývá lidí, kteří pijí alkohol každý den. Ten přitom už při relativně nízkých dávkách nevratně poškozuje mozek a mění jeho fungování. Nové výzkumy sice ukazují, že po vysazení alkoholu se šedá kůra mozková z velké části dokáže zotavit, ale jen lidem, kteří pili pouze příležitostně. Důležité pro regeneraci mozku je podle vědců začít se víc hýbat a hlavně kvalitně spát.
0: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
3: Ve Vyškově dnes začal druhý ročník festivalu Baroko komorní i velkolepé. Letos se zaměří na francouzskou hudbu z období vlády Ludvíka 14. a proto nese podtitul V zemi krále slunce. Program propojí 4 koncerty ve hřbitovním kostele s mistrovskými interpretačními kurzy pro mladé hudebníky. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometru se český kajakář kvůli viróze odhlásil. Na delší trati ho nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát se v Poznani uskuteční od středy do neděle. Hlavní nadějí české výpravy v Polsku bude kanoista Martin Fuxa.
4: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: V Brně už počítejte s odpolední špičkou, postojíte si v centru města Brna, přímo na hlavním nádraží a taky na Nových Sadech, kde se nám to pomaličku, ale jistě štosuje. Komplikace máme v Židenicích v Táborské ulici, bourala dvě osobní auta, no a taky pozor.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se takhle dva policisté a jeden říká, hele, víš, že budou rušit finanční úřad? Prosím tě, co je to za blbost? Jak jsi na to přišel? No, přišel mi od nich papír a na něm bylo napsáno poslední upomínka.

0: Krokodýla Zbyňa. Dobré úterní odpoledne, jdeme valit hantec.
1: Brněnské hantec na rádiu Krokodýl.
0: Žany, tak tlač to do nás, pojď.
2: Zdar, jak si měl skrok s ním, mládežníci. Gomity toto znamená mít tušimice?
0: Koukneme teďka do štatlů, co na to?
3: Mít rýmu, mít příušnice, mít vši.
4: Mít nějakou předtuchu.
0: Mít tušimice. Tak Žany, jak je to správně?
2: Mít tušimice znamená něco tušit. Mám dneska těžký tušimice, že budeme mít všichni bytelidin.
0: Kemo, díkec, a já mám tušimice, že za 10 minut bude 16:30. Tady Krokodýl.
1: Brněnské hantec na rádiu Krokodýl. I letos hledáme prvňáčka rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
5: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Káťo, jedeme do Olympia parku.
7: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
6: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
7: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
6: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
7: Proto pojedeme do Olympie Brno.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
10: Sako Brno dokončuje projekt Úprava vlečky Sako Brno akciová společnost. Část odpadu se bude vozit po kolejích nejen k výrobě energie, ale i k recyklaci ze sběrného dvora na Jedovnické. Sníží se tak počet jízd nákladních automobilů městem a původcům odpadu se nabídne ekologičtější transport. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Program Doprava 2021 až 2027 schválil příspěvek do maximální výše 15 185 454 korun 95 haléřů z evropských fondů.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Beautiful Day a taky Krokodýla. Vaše rádio. Tak doufám, že máte a prožíváte dneska Beautiful úterý s datem 25. srpna, kdy v kalendáři je Radim a v éteru už je Anastasia I'm Out of Love a pak třeba Kapitán Demo a Zlatíčka. Tak budeme hrát další hit za hitem. No a pak se v éteru objeví taky ten nej prvňáček rádia Krokodýl. Krokodýl z Vyňa, dobré odpoledne.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Co si budeme povídat, ty naše děti, holky a kluci, to jsou prostě zlatíčka. To je tak blbý, že už zase končí ty prázdniny a musíte do školy.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl.
0: Jo, holky a kluci, krokodýláci, je to tady. Bohužel, možná bohu dík, pro někoho první školní den se už blíží a i letos pro vás máme tradiční výzvu. Hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítězi připravíme skutečně den, na který jen tak nezapomene. Dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou ho s plnou parádou odveze, pozor, do školy, naše krokohlídka. To bude velká paráda. Na to nezapomene do konce života. Jak se ale přihlásit? Napište na e-mail studio@krokodil.cz. Napište tam jméno prvňáčka, odkud je, taky krátký příběh o něm. Na co se do školy nejvíc těší? A nebo netěší? A proč by právě jeho měla krokohlídka doprovodit do školy? Nezapomeňte na telefonní kontakt. No a potom už, pak je to jednoduchý. Krokodýl vybere prvňáčka Rádia Krokodýl. Jde o to, který příběh nás nejvíc zaujme a pak už se jede.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Jisk, správně. Jisk právě otevírá novou prodejnu v Pohořelicích. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost. Prodejna Jisk v Pohořelicích otevírá už 26. srpna. Jisk. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
9: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
8: Objevte zapomenuté životy a místa.
9: Více informací na štetl.cz.
10: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
11: That's Helen Doran English.
10: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
11: Come and join us!
10: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
12: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticket Portal.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den.
2: Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Espresso macchiato.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: Dobrý den, tady váš krokodýl. A pěkné třeba euforické odpoledne. S datem 25. srpna 2026 podíváme se po hudební nabídce na další informace a s těmi přichází právě teď Peťa. Měli bychom jít do zoo, je to tak?
1: Hezké odpoledne, zoo v Hodoníně otevřela nový pavilon akvárií, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak to se těšíme, ale teď jak budeme hrát, tak co si dáme po 17. Dua Lipa Be The One? Skvělý Michael Jackson Smooth Criminal. A Michal Hruza se bude zakázaně uvolňovat.
4: Nad hlavou je můj svět, prosím vás.
0: A Krokodýl bude hrát hit za hitem. To musíte být.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jaké u nás bude zítra počasí? Zataženo, ale odpoledne polojasno. Bude ale velmi příjemně. Odpolední teploty kolem 24 stupňů Celsia. V noci vlastně na spaní taky příjemných 14 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pracovníci na stavbě průzkumné štoly pro Vinohradský tunel dnes začali s trhacími pracemi. První odstřel uskutečnili dopoledne zhruba ve 40-metrové hloubce pod křižovatkou Věstonické a Bořidické ulice. Na povrchu se projevil hluk podobný vzdálenější bouřce. Záchvěvy země cítit nebyly. Samotný tunel by se měl začít stavět v letech 2028 nebo 2029 a bude součástí velkého městského okruhu.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Na sídlišti Tyršova ve Vyškově vznikne příští rok parkovací dům s kapacitou asi 75 aut. Dalších 30 veřejných parkovacích míst přibude v okolí. Sídliště je vozy dlouhodobě přetížené.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Zoo Hodonín dnes otevřela nový pavilon akvárií. Novostavba za 69 milionů korun nahradila původní objekt z roku 1981. Jehož statiku v roce 2021 narušilo tornádo. Dominantou jsou dvě nová akvária o celkovém objemu 160 metrů krychlových vody pro 2000 sladkovodních ryb 35 druhů. Během necelého dne raketově vylétlo internetové hodnocení hotelu ve francouzských Pyrenejích, který poskytl azyl cyklistům při krupobytí během včerejší třetí etapy Vuelty. Na Google Maps se následně roztrhl pytel s pětihvězdičkovými, částečně recesistickými, ale také vážně míněnými recenzemi.
5: Čtyři růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, ve veří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Právě teď úterní doprava, Kubo, dobré odpoledne.
6: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Hanácké ulici u křižovatky s Aviatickou srazilo nákladní auto cyklistu. Na místě jsou záchranné složky, očekávejte v místě komplikace. V Židenicích na Táborské ulici před Gajdošovou na cestě z Líšně stojí v levém pruhu poruchné osobní auto. Počítejte tam se zdržením. Zdržíte se v kolonách kolem 15 minut na ulici Zvonařka poblíž Dornichu. Přímo v centru města vás nedoprava na kolišti u Moravského náměstí. A pozor na příjezdu do Brna z Pohořelic u nájezdu na D1, kde bourala dvě

0: se, proč není kouření zdravé?
1: Protože když třeba kouříš, tak to kazí vzduch.
0: Jo. A vzduchu toho čerstvého je vždycky málo. My jsme Krokodýl. Jsme rádi, že jsme ve vašem éteru a přejeme vám krásný den a dobré odpoledne. Zbyněk Loucký, pojďme.
2: Teď už nejsem

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde návštěva za Pepou domů, ten sedí na balkóně, od pasu dolů úplně nahý. Prosím tě, Pepo, co to máš za nápady? Ale včera jsem trceděl bez trička a stuhnul mi z toho krk. A tohle je nápad mé ženy, ne můj.

0: Pojďme se právě teď uvolnit s dětmi, protože zlatíčka, holky a kluci ti vždycky pobaví.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A zaručeně, protože děti umí pobavit, tak jsme se jich něco chtěli ale zeptat. Proč není kouření zdravé? Taková to otázka.
2: Protože když třeba kouříš, tak to kazí vzduch. Když třeba kouříš v lese, tak se to rozšíří a ty zvířátka to ucítí a můžou třeba umřít.
3: Protože tam jsou bacily.
4: Když máš elektrickou cigaretu, tak můžeš dostat nějakou nemoc a kouření není zdravý, protože bys mohl taky zemřít.
0: No je to tak, miláčci, ale takovej doutník v létě, to je meditace.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: To člověk ani nesleduje čas, ale ten sledujeme právě teď v rádiu, protože je 17.23.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
1: Rádio Krokodýl.
7: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
9: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
10: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
11: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než se myslíte.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je dobré mít společnost na cestě.

0: Dobré odpoledne, to bylo pár diamantů v éteru Krokodýla s Rihanou. Bylo půl šesté, no a já musím říct, že vlastně je pořádný sucho pořád, taky mám pocit, že nikde už sprchlo, kromě právě Brna. A moje zahrada, vůbec trávník, ten, co tam bydlí, nikdy tak vyschlej nebyl. Ale hlavně Krokodýl fandí všem projektům, které šetří vodou. Voda to je život.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Bošiaková Božena, jsem starostkou obce Jevišovská. V současné době, kdy je opravdu velké sucho, také v naší obci platí omezení užívání pitné vody společnosti VAT Břeclav, která je dodavatelem pitné vody pro naši obec, a to zejména na pouštění bazénu, umývání haut, zalévání. Prostě používat pitnou vodu jenom opravdu k tomu, k čemu je určena, a neplýtvat.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: Dobré odpoledne, tady váš krokodýl.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Taky krokodýlí zvuky a hlavně číslo 603, 103, 103. Tak co, jdete do toho?

0: Tak ten zvuk tady určitě není na pořád.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Ale je tady právě teď u mikrofonu Zbyňa, kdo je na telefonu. Halo.
2: Ahoj, tady Hanka.
0: Ahoj, Haní. Krásné odpoledne. Zvuk je jasný, ale pozor, já ještě musím dát jednu připomínku teďka féteru. 117 650 korun. To už jde na 120. Neskutečný. Můžu pustit zvuk?
2: Určitě.
0: Ani, je to jenom tvoje. A co s tím uděláme takhle v závěru prázdnin? 117 650 korun.
2: Tak já bych zkusila krájení repikatého celeru.
0: Krájení tam je jako raz, dva, a řapikatej. Jak jsi na to přišla? Proč?
2: No, viděla jsem to v Rýlu. Vařili nějakou polívku s celerem a znělo to úplně stejně.
0: A ten je hodně zdravý. Že jo?
2: No to rozhodně. Řapíkatej. Já si koupím kilo, jestli to vyhraju.
0: To je vagón. Kilo řapíkatýho celeru, po silnice a pak už na cestu kolem světa.
2: Může být.
0: 117 650 korun. To je fest dovča. A za řapíkatý celer. To se pak vyplatí ho zasadit na zahrádce, podle mě.
2: No to jako, mě to moc nechutná, ale začnu ho jíst, jestli to vyhraju.
0: Dobře, dobře, mám to dát arbitrovi.
2: No, prosím.
0: Jsem zvědav. Tak teda jo.
2: A, oh, taky ne.
0: Ani, tak jestli ti nechutná, tak ho nejest teda.
2: Nebudu.
0: Zkus něco dalšího a jinýho. My děkujeme za zavolání, přejeme hezký den.
2: Díky,
0: ahoj,
2: vám taky.
0: Ahoj, navyšujeme bank.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
5: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
9: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Dobrý večer, skoro kodýlem. 6 hodin, jdeme na další zprávy. Co říkáte? Brno, letiště a knihy. Téma zpravodajství.
1: Hezké odpoledne. Lidé, kteří čekají na odlet z brněnského letiště, si mohou stáhnout elektronické knihy, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A hned o tom, jak budeme hrát.

0: ráj budou usínat. Ještě neusínejte, je 6, je brzy, ale tady je váš krokodýl a můžete se těšit na Hit za hitem, 18. hodina.
1: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pojďme se podívat, co přinese prostředek týdne a zítřejší středa. Bude zataženo odpoledne, ale polojasno. Ty odpolední teploty kolem 24 stupňů Celsia, tedy velmi fajn a příjemně. Noční teploty 14.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: 227 milionů korun bez daně je podle revizního posudku hodnota pozemků pro nový stadion za Lužánkami. Po odečtení nákladů na demolici starého stadionu by zbrojovka, jejíž majitel o stavbu usiluje, měla město zaplatit 49 milionů. S cenou ale ještě může hnout soudní spor o pozemky v okolí stadionu. Lidé, kteří čekají na odlet z brněnského letiště, si mohou zdarma stáhnout elektronické knihy do čteček, tabletů nebo jiných mobilních zařízení. Vybízí je k tomu nálepky s QR kódem na sloupech v odletové hale. Odkaz je zaveden na nové stránky s desítkami titulů.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
4: Ochranářům z Národního parku Podyjí už došla trpělivost s neukázněnými turisty, kvůli kterým je okolí známých stezek olemováno nejen výkaly, ale i vlhčinými ubrousky. Právě v nich je problém. V přírodě se totiž mohou rozkládat 100 až 500 let, to znamená, že je musí někdo vyzbírat. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami. Ukrajinskému týmu aktuálně patří poslední postupové 4. místo ze 6 účastníků skupiny B.
1: Laguna, menička jak

0: Bratislavské D2 od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globáce stánce Koptelšár.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

bylo 6, co budeme dělat? No, budeme určitě příjemně hrát, ale taky za chvíli probereme prvňáčka Rádia Krokodýl. A to je velká paráda. Je to samozřejmě před námi. Bohužel finišují prázdniny 2026. Ale hrát budeme opravdu báječně. Jsme Krokodýl, máme největší hudební výběr. Tady Zbyňa Loucký. Pěkný večer.

Krokodýl, vaše letní rádio. Pistole. Loka.

0: papam, hodíme vás do školy bourákem.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl.
0: Krokodýláci, ale taky krokodýláčci. Je to tady, první školní den se blíží a letos pro vás máme naši tradiční výzvu. Hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítězi připravíme den, na který se nezapomíná. Výbavička do školy, dárky pro celou třídu, klidně i pro účů, ale hlavně toho prvňáčka s celou rodinou a plnou parádou samozřejmě krokodýlí odveze do školy naše krokohlídka. To je velká paráda. Napište e-mail na studio@krokodil.cz, jméno prvňáčka, odkud je, krátký příběh o něm, no a proč by ho měla naše krokohlídka hodit do školy. Nezapomeňte na telefon. No a krokodýl vybere prvňáčka a ten jede. A už nikdy na to nezapomene.
1: Krokodýlí zvuky, pravdý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: O víkendu musím jak mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
3: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
4: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.

Dobrý večer s krokodýlem. 25. srpen a v kalendáři Radim dneska. A krokodýl rozhodně neusíná na Vavřínech. Chystáme další hit za hitem. Tak třeba September Cry for You, pak Michael Jackson a jeho Thriller. Dobrý večer, přeje Zbyňa.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Thriller. Nejprodávanější album všech dob. A král popu Michael. Takhle vypadá největší hudební výběr Rádia Krokodil. Ale já doufám a předpokládám, že i to, co budete vybírat vy dneska večer, budou trháky.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Ano, je to tak, úterní hity na přání startují už za 20 minut úderem 19. a nebude u toho nikdo jiný než váš průvodce a společník Jirka Wiener. V 7 startujeme.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký.
2: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
3: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součástí do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na Levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
9: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
10: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
11: Slyšíte bubny?
12: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodýl.cz.
14: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou dievča po ležiačky.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: večer jste v tom s krokodýlem. Na frekvenci 103 FM a na všech dalších frekvencích, kde krokodýl pro vás vysílá. Ano, dorážíme k 7. večerní a znamená to, že náš největší hudební výběr taky obohatíte vy, protože už jsou právě teď na pořadu hity na přání.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tohle tam ještě přihodíme my, třeba Britney Spears Toxic. Ale i Voyage Voyage. Voyage Voyage. A Sebastian Hleda. Pak už je to na vás. Moc se těšíme. Dobrý večer.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra bude hezky ve středu. Jako zataženo dopoledne, ale odpoledne sluníčko polojasno. Teploty zítra přes den 24. Noční teploty kolem 14 stupňů Celsia.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Odborná firma specializující se na podkládku žulové dlažby dnes v Komíně začala s předlážděním prostranství okolo staré hasičky. Aktuálně také běží kolaudační řízení, které umožní hasičku už brzy využívat naplno. Zoo Hodonín dnes otevřela nový pavilon akvárií. Novostavba za zhruba 69 milionů korun nahradila původní objekt z roku 1981. Jehož statiku před 5 lety narušilo tornádo. Dominantou jsou dvě nová akvária pro 2000 sladkovodních ryb 35 druhů. Podle nového průzkumu vyjdou letošní nákupy školních potřeb české rodiny na tisíce korun. Více než polovina plánuje útratu v rozmezí 1000 až 3000 korun.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A ještě večer na silnicích právě teď.
4: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Stále pozor v Brně na Uhelné ulici. Stojí tam osobní vozidlo s motorkářem po nehodě a policisté to tam došetřují. V Novolíšenské ulici u křižovatky s Trnkovou policisté vyšetřují nehodu dodávky s cyklistou. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy na prvním kilometru boural kamion a dodávka. Projedete tam ale bez zdržení. A doprava vázne na dálnici D1 u Brna směrem na Vyškov kolem 194. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšár.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Krokodýla, úterní hity na přání, na spadnutí bylo 7, tak pojďte do toho 603 103 103. Britney Spears, ale už taky Jirka Wiener. Užijte si to. To vám přeje Zbyněk Louský, mějte se moc hezky. Hezký večer, naslyšenou. Ahoj, je to o vás.

0: na kroku Dino Britney Spears. Tohle jsou hity na přání. Pěkný večer.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Možná teď jedete v autě, nebo jste doma, možná u toho cvičíte, anebo relaxujete. My vám k tomu hrajeme na přání a teď zdravíme na Brněnskou přehradu. Kdo tam? Halo?
2: Ahojky, dobrý odpoledne všem, tady Tom Prigl. A samozřejmě písničku posílám svým synům, Honzikovi Davidkovi, Zendovi Žrazovi Bramboříkovi, vám do rádia Krokodýl a Krkovičkům a to asi stačí.
0: Výborně, my tě zdravíme, díky, že jsi s námi na přehradě. A co vy, krokodiláci, jsem tady pro vás. Celou hodinu jsme Krokodýl, no a právě teď hrajeme na přání. Volejte, vybírejte, číslo je 603 103 103, začínáme.

0: pěkný večer, tohle se příjemně poslouchá, tohle váš výběr. Hity na přání Krokodýl, hrajeme podle vás a my už jdeme na telefon. Tam je připraven posluchač ze Znojemska, kdo se dovolal, haló?
1: Hezký, nádherný večer, tady vás zdraví z Topředí u Znojima Marek.
0: Marku, tak co vybíráš, komu zahraješ?
1: Alex Party, Vrtný Up, aby to prostánek Ženka u nás ví, protože tam chodí lidi a to je bezvadný, pivečko dobrý, jídlo dobrý, prostě senzace, takže já vás všechny zdravím, obcidí a tu pisičku vám posílám a i vám, a i k vám do rádia. Zdravím vás všechny.
0: Moc děkujeme, tohle byl Marek ze Znojma. Vyvolejte studio 603 103 103 Krokodýl, hity na přání, pěkný večer.

0: Alex Party, dost dojímám. Teď už jsem zvědav, kam se půjdeme podívat dál. Přes náš telefon můžete se s námi spojit.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Tak schválně, kam pak vyrážíme? Krokodýla, kdo tam odkud? Halo?
2: Dobrý den, ahoj, tady holky z Veverských Knínic. Sofia a Eva.
0: Zdravíme holky, tak pojďme si vybrat, co to bude, pro koho.
3: Tak já bych chtěla písničku od Miraje, Přidej víc, když nemůžeš, přidej víc. A bude to pro Tetu Simču tady z Veverských Knínic a...
4: A pro Melinku z Čučic a pro Simonku z Čučic.
0: Holky, už to letí, tak si jdeme zpívat. Mějte se krásně. Ahoj.
3: Děkujeme, ahoj.
0: 600-300-303 Krokodýl, hity na přání.
5: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Jedno chudíl, tady jsou hity na přání. Hrajeme podle vás, tak pojďme na telefon. Kdo se dovolal další, halo?
1: Tak Pavel Janša z Velkého Meseříčí, halo. Protože bych chtěl zahrát samozřejmě Jirkovi Pikasonáce vládí a všem moderátorům z Krokodíla, kteří nám umožňují, tak to myslím, že vám můžeme zahrát. A potom bych chtěl zahrát do Krokodíla, která mě dneska dovezla autem, která mě dovezla Kristýnka, Petra a Dana a všem těm, co mám hrozně rád a všem taky kářem za Velké Meseříčí.
0: Pavle, už to letí, měj se krásně.

0: Krokodýl jsme vaše rádio.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Věřím, že si užíváte léto s vaším letním rádiem. Podobně jako Milan, dvojka, opravdu vás vítám.
2: Zdar, zdar, zdravím vás všichni do rádia Krokodýl, všichni moderátory, celou Krokodýlí rodinku, ale ještě zdravím Milana jedničku, Milana trojku, Milotačku do rybářského nebe. Písničku jsme vybrali Saprim, to je od Robyho Williamse, takým tím klipem z toho závodního okruhu, takový ti starý borci éra Nikyho Laudy.
0: Robi je připraven, parádní výběr, Milane, děkujeme ti.
2: A ještě Petra Holíka, čau, čau.
0: Zdravíme, ahoj, 603 103 103 Krokodýl. Hity na přání, volejte a vybírejte, je to na vás.

0: Tady Krokodýl hity na přání. My pozdravíme i Janču, která je v Řečkovicích. No a taky vás všechny, co píšete, třeba Monča, která by chtěla zahrát přes apku. Nám tady napsala pro všechny, co teďka užívají pohodičku na balkóně, na Lesné, taky na balkóně hrajeme právě teď, tak díky, že jste s námi. Jonas Blue Rise.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Jonas Blue Eyes, krokodýl hity na přání. Pěkný večer, Brno, Jižní Moravo. Pojďme na telefon, kdo je další? Haló.
1: Takže dobrý večer, tady Radka, volám ze Začan u Brna. A tuhle písničku bych chtěla poslat paní Aničce Hanzlíčkové do Žadčan pro dobrou náladu, ať tolik nepracuje a naučí se odpočívat.
0: Tak odpočinku i vám do Žadčan, díky, že jste s námi. Ahoj.
1: Ano, ahoj.
0: No a vy volejte. 603 103 103, krokodýl. Hity na přání, já jsem Mirka, ptám se, co vám pustím. Hrajeme podle vás.

0: jedna mandolína na Krokodýl. Vetech na přání.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: A my pro vás máme něco extra, už se to přibližuje. Ano, celé září budeme rozdávat váš oblíbený benzín zadarmo, tak se nás držte. Už brzy začínáme.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
3: Užijte si poslední prázdninovou sobotu s celou rodinou na Srbské. V sobotu 29. srpna od 17 hodin přivítáme Zlín. Doražte už 3 hodiny před výkopem a užijte si nabitou fanzónu ve znamení oktagonu. Na malé i velké čeká podpisovka zápasníků, maskot Gogi, kolo štěstí, soutěže a spoustu další zábavy. A potom už společně na fotbal. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte na fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
4: Fandíme s vámi.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
9: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: digga digga ding dong song.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 6.

hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep because my dreams are bursting at the seams. All city fireflies. Krokodýlem, pojďme mrknout taky na naší apku. Ivanku z Krylic máme pozdravit. No a píše mi taky posluchač Lukáš. Ahoj, rád bych nechal zahrát písničku. Pavel píše. Písničku Ředitel autobusu pro všechny řidiče z Depeku. Díky, Pavel. Linka 12, taky na 12 hrajeme. Pro všechny i šalináře a šalinářky z Krokodýla, Ředitel autobusu.

Podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

z dopravního podniku, no a přes apku Rádia Krokodýl napsal právě Lukáš, chtěl by zahrát písničko Demi Lovato. A to pro Jarouška z Hodonína do nemocnice, ať se brzo uzdraví. Let it go z Krokodýla.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Tohle náš interaktivní pořad Hity na přání. Zdravíme dalšího posluchače, kdo se volal, dovolal odkud, haló?
2: Dobrý večer, tady Honza, Olomoucký kraj.
1: Zdravíme až na Olomoucký kraj, jak se máš?
2: Já se vám skvěle, užívám si konec léta.
1: Komu zahraješ, co to bude?
2: Já tak pro sebe, pro domov, náladu, pro hezké večer. Od Bon Jovi, jak jsme se domluvili, Jirko.
1: Už to letí a díky, že jsi s námi na vlně krokodýla, ahoj.
2: Ahoj, dělám to rád a se ti daří a celýmu krokodýlu.
1: Děkujeme.
2: Ahoj. Od tebe až po Jirku Louskýho.
1: Moc děkujeme. Už to letí.

0: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
1: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: 227 milionů korun bez daně je podle revizního posudku hodnota pozemků pro nový stadion za Lužánkami. Po odečtení nákladů na demolici starého stadionu by zbrojovka, jejíž majitel o stavbu usiluje, měla město zaplatit 49 milionů. Lidé, kteří čekají na odlet z brněnského letiště, si mohou zdarma stáhnout elektronické knihy do čteček, tabletů nebo jiných mobilních zařízení. Vybízí je k tomu nálepky s QR kódem na sloupech v odletové hale. Ochranářům z Národního parku Podyjí už došla trpělivost s neukázněnými turisty, kvůli kterým je okolí známých stezek olemováno nejen výkaly, ale i vlhčenými ubrousky. Ty se v přírodě mohou rozkládat 100 až 500 let a to znamená, že je musí někdo vyzbírat.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
1: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: nechoď do té vody.
1: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí.
2: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plavánikrokodýl.cz.
3: Slyšíte bubny?
4: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Odborná firma specializující se na podkládku žulové dlažby dnes v Komíně začala s předlážděním prostranství okolo staré hasičky. Aktuálně také běží kolaudační řízení, které umožní hasičku už brzy využívat naplno. Zoo Hodonín dnes otevřela nový pavilon akvárií. Novostavba za zhruba 69 milionů korun nahradila původní objekt z roku 1981. Jehož statiku před 5 lety narušilo tornádo. Dominantou jsou dvě nová akvária pro 2000 sladkovodních ryb 35 druhů. Podle nového průzkumu vyjdou letošní nákupy školních potřeb české rodiny na tisíce korun. Více než polovina plánuje útratu v rozmezí 1000 až 3000 korun.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

life! Rozjíždíme úterní krokodýlí pilíšek a to je paráda. 25. srpen je tady pomalu a jistě za námi, před námi, ale 25. srpnová noc a tu si užijeme, jak se patří, z hity krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Při úterku jsou připravené na krokodýlu další hity a také blahopřání, protože Radim dneska slaví svůj svátek. Radimu všechno krásné. Z krokodýla vám, pánové, posíláme další hity.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: 227 milionů korun bez daně je podle revizního posudku hodnota pozemků pro nový stadion za Lužánkami. Po odečtení nákladů na demolici starého stadionu by Zbrojovka, jejíž majitel o stavbu usiluje, měla město zaplatit 49 milionů. Lidé, kteří čekají na odlet z brněnského letiště, si mohou zdarma stáhnout elektronické knihy do čteček, tabletů nebo jiných mobilních zařízení. Vybízí je k tomu nálepky s QR kódem na sloupech v odletové hale. Ochranářům z Národního parku Podyjí už došla trpělivost s neukázněnými turisty, kvůli kterým je okolí známých stezek olemováno nejen výkaly, ale i vlhčenými ubrousky. Ty se v přírodě mohou rozkládat 100 až 500 let a to znamená, že je musí někdo vyzbírat.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle

Další hit je připraven pro vás ve vysílání Krokodýla, a to pro vás, co nás ladíte a posloucháte v Hodoníně. Ano, Hodonín ladí, my jsme za to rádi. Na jih Moravy posíláme další hit, užijte si ho. Hodonín na 95,4 FM ladí Krokodýla a my jsme za to rádi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Užíváte si nadále hity Krokodýla, Jarek přeje krásný poslech všem řidičkám, řidičům, spousty z vás stále na cestách, ať už tady po městě Brně či ostatních silnicích na jihu Moravy nebo Vysočině. Zdravíme i na D1 a D2, za volant posíláme další hit.

0: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Slyšíte bubny?
2: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz
3: Radio Krokodýl. Hit

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Další věty jsou připravené tady pro vás ve vysílání Krokodýla. Vy jste, doufám, připraveni si to, jak se patří, vychutnat a doufám, že vychutnáváte. Pokud jste v pracovním procesu, tak ať vám to příjemně utíká. Spousta z vás maká, ať už třeba na čerpačkách, kde jste non-stop, anebo i v nějakých fabrikách tady v Brně a vůbec i kolem Brna. Tak vás zdravíme, ať vám to pěkně utíká a užíváte si hit za hitem. Zase

Blíží se nám půlnoc, na Krokodýlu jsou pro vás připravené další hity, zítra po ránu jsou pro vás připravené taky hity, ale také hromadu peněz v banku. Ano, v soutěži Krokodýly, zvuky, prachy do tvý ruky. Po ránu dostanete šanci je získat. Já vám teď dávám šanci vychutnat si ten největší hudební výběr. Krásnou noc. Baby,

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Moravské přehrady mají letos málo vody a toho jsme si všimli. Samozřejmě přítoky jsou místy jen na 5% a to je děsivé. Ano, sucho letos dál trápí naši jižní Moravu a je to znát i na přehradách. No některých z nich v červenci přiteklo něco kolem 10% běžného množství vody. Nádrže přesto dál pomáhají udržovat průtoky v řekách a zásobovat vodou lidi i firmy. Třeba procházkou kolem přehrady si to určitě všimnete. Teď ale my už jdeme za dalšími hity. Jarek Křeje, hezký poslech.

0: Užíváte si stále Hit za hitem, to je dobře, Jarek přeje krásný poslech a společně s Petrou se jdeme podívat na varhany, které teď dostávají samozřejmě pěkně údržbu, jak tomu bývá v létě. No, které prozradíme.
1: Varhany v brněnském besedním domě mají 5 pater a 4000 píšťal. V těchto dnech je rozebírají a čistí varhanáři. V píšťalách se usazuje prach, který ovlivňuje zvuk varhan. Besední dům je sídlem Filharmonie Brno. Varhany se při koncertech rozezní několikrát za sezónu. Využití mají také při edukačních programech.
0: Tolik tedy varhany, které rozhodně budou krásně znít a hrát a pokud se vydáte na koncert, věřím, že si to užijete. Užijte si teď ale další hity. Máme je pro vás na krokodýlu. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: tobě.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hit za hitem.
1: Radio Krokodýl.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.